Vítejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: vyhrajete v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

koukám v koutě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem narozen tu nebyl. A tak hledím na vinice kolem obce Skoronice, kde pár milých týpků sedí kolem jinýho splývku. Klábosy a zpívaj, hrajou to svítání v hodnotu.

Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artstia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artstia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: najdete v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.

0: Čtvrteční ráno Moravo, 1. říjnové roku 2026. A tím pádem tady máme i první říjnovou ranní jízdu rády. Ale i dnes to bude plné hitů pro dobrou náladu. Za chviličku BB Rexa, Pitbulla Kesha, nebo sto zvířat.
1: Bylo nic, já jen kdybys měla chvíli.
0: Před námi čtvrtek 1. 10. roku 26 a my vám už za chviličku prozradíme, jak dnes bude. Včera nám padaly teplotní rekordy i na jižní Moravě, dokonce rtuť teploměru ukázala na letních 25 stupňů Celsia. No i dneska to podle meteorologů bude krásně teplé a sluné.
2: Počasí.
0: Dnes totiž očekávají většinou skoro jasno až polojasno, opět jen místy průsvitnou oblačnost a teploty od 21 do 24 stupňů Celsia v Jihomoravském kraji, maximálně do 23 stupňů ve Zlínském kraji. No a po ránu třeba ve Veselí nad Moravou měříme 16 stupňů Celsia, to ve Slavičíně v uvozovkách jen 13, Strážovice, Tvrdonice, Schodně po 14 stupních Celsia. Tak krásné čtvrteční ráno Moravo, ať se vám daří. No a před hity pro dobrou náladu ještě míříme na cesty.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Na trase z Hodonína na Veselí nad Moravou za Rohacem na silnici 1/55 srazilo osobní auto Lesní zvěř. Projíždějte opatrně. A na Vyškovsku na výjezdu z Habrovan na Rousínov se střetlo osobní auto se zvěří. Tady jde o silnici 3. třídy. I tady přesto ale opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
2: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: I dneska lehoulince nahlédneme do historie. I první říjnový den má rozhodně co nabídnout. Teď už ale BB Rexa.

0: 9.37, přesný čas ve čtvrtek 1. října. Ano, je to tak, před námi z Brusu nový měsíc a před námi z Brusu nové informace z historie. Dnes právě za ten 1. října. 1.10. roku 1971 podstoupil vůbec první pacienta na světě CT vyšetření mozku. Stalo se tak v londýnské nemocnici Atkins Morley a mimochodem přístroj vyvinul britský inženýr Godfrey Hounsfield. Lékaři díky němu poprvé mohli získat obraz mozku bez toho, aniž by museli pacienta operovat. A zajímavé je, že první snímky tehdy nevznikaly za pár sekund jako dnes. Data se posílala do počítače a lékaři viděl až o dva dny později. A 1. října roku 1982 začala éra, která na dlouhá léta změnila způsob, jakým posloucháme muziku. V Japonsku se tehdy začala prodávat první komerční CDčka a Sony uvedlo svůj první CD přehrávač. Ten tehdy sliboval čistý digitální zvuk a hlavně žádné škrábání jehly po desce. Dnes už hudbu většina z nás poslouchá z rádia, YouTube nebo nějaké stimulací služby, ale od prvních prodávaných CDček dnes uplynulo krásných 44 let. Míříme také do kalendáře mrknout na to, kdo dneska 1. října slaví svátek, tak u nás je v kalendáři vepsáno jméno Igor, tak Igorům přejeme všechno nejlepší a na Slovensku má pak svátek Arnold, tak i tam zdravíme, i tam gratulujeme a i tam pošleme ranní hudební dárek. Dneska 100 zvířat nikdy nic nebylo. A když už jsme vzpomenuli zvířata, tak nesmíme opomenout ani oslavence mezi hafany a kočičkami. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Ali a Floyd. Tak i jim blahopřejeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Nikdy jsi nebyla a

0: Joe ve čtvrteční ranní jízdě ve 6:15. Krásné ráno, Moravou v základničku ze Slovenska Mark Dan a jeho Country Girl. No a my se teď vydáváme za skřeťákem, my se vydáváme za ranním vtípečkem. Tak pojďme se podívat, co si pro nás připravil. Hezké ráno ti přejeme.
1: No krásné první říjnové ráno. Prosím tě, tak mě napadlo, mohou se chlapi, a neber to na mě, jo, ale mohou se chlapi s malým penisem počítat mezi sexuální menšiny?
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, půl minutky odbije 6. hodina.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: U novomlínských nádrží začal odlov ryb, má zlepšit kvalitu vody a obce ve Zlínském kraji chystají žalobu kvůli akceleračním zónám. Výzkumníci a rybáři začali s odlovem ryb ze dvou lagun u novomlínských nádrží, které využívají návštěvníci kempu v Pasohlávkách. Cílem je zlepšit kvalitu vody, kde se v létě opakovaně přemnožují sinice a řasy. Odborníci se zaměřují hlavně na ryby, které rozlívají dno a uvolňují z něj živiny podporující růst sinic. Část úlovku přemístují do horní novomlínské nádrže. Obec i provozovatel kempu chtějí do budoucna hospodaření na lagunách převzít a složení rybí osádky měnit. Podle odborníků by se kvalita vody mohla výrazněji zlepšit během 5 let. Nejméně 10 obcí ve Zlínském kraji se chystá žalovat stát kvůli takzvaným akceleračním zónám pro rychlejší výstavbu větrných a solárních elektráren. Dohromady spolu postupují například Kunovice, Kelč, Police, Bloučka a Podolí. Kunovičtí zastupitelé už schválili advokátní kancelář, která má žalobu připravit. Obce chtějí dosáhnout zrušení vymezených oblastí. Vadí jim mimo jiné jejich blízkost k zastaveným částem a způsob, jakým stát zóny připravil. Ve Zlínském kraji jsou ale i obce, které žalobu podávat nechtějí.
1: No my si rozhodně taky nemůžeme stěžovat, i první říjnový den bude krásně slunný a teplý, meteorologové očekávají skoro jasno až polojasno, večer i oblačno, oblačnost bude ale opět průsvitná, nejvyšší odpolední teploty až 24 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji o kapičku méně, o stupínek méně, tam dnešní maximum vyšplhá na 23 stupňů. Aktuálně Lužice 13, Kyjov, Kobylí, Buchlovice 14 stupňů Celsia, takže ani po ránu to není vůbec k zahození.
4: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: A minutku po 6. hodině míříme na cesty opatrně na trase z Hodonína na Veselí nad Moravou za Rohacem na silnici první třídy číslo 55 srazilo osobní auto lesní zvěř. Projíždějte opatrně. Sihem šťastnou čtvrteční cestu.
2: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
1: Brněnská Grand Prix uzná termín pro příští rok a vrací se do prázdnin. Pořadatelé právě spustili předprodej a fanoušky chtějí nalákat třeba i nelevnější vstupenky. Detaily nabídneme už za chviličku. Teď ATB.

0: DJ David Guetta, Alok a Run Run River. 6 hodin 8 minut, krásné čtvrteční už říjnové ráno, Moravo. Dobrá zpráva pro fandy motorek, brněnská Grand Prix se příští rok vrátí do tradičního prázdninového termínu. Na Masarykově okruhu se pojede od 16. do 18. července roku 27 pochopitelně a organizátoři už spustili předprodej vstupenek. A tentokrát chtějí nalákat fandy i příznivějšími cenami. U většiny kategorií mají být lístky levnější, děti do 14 let se dostanou na přírodní tribuny zdarma a zvýhodnění čeká také na ty, kteří byli na Grand Prix už v minulých letech. Vylepšovat se má i samotný areál, třeba oblíbená tribuna T1 na stadionu a dostane zastřešení a počítá se také s dalším doprovodným programem. Takže T1 na stadionu dostane zastřešení. No a české fandy samozřejmě bude znovu hodně zajímat Filip Salač, ten letos v Brně dojel v motorvojkách třetí a na domácím pódiu. Na domácí pódium bych chtěl příští rok navázat ještě lepším výsledkem a my mu budeme věřit, minimálně držet pěsti, ať to klapne. Tak brněnská Grand Prix uzná termín pro příští rok, vrací se do prázdnin 16. až 18. července roku 27. se objeví ty největší hvězdy motocyklového sportu v Brně.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Je čtvrt na sedm, my vám přejeme krásné čtvrteční ráno za ten 1.10. za chviličku Evča Farná z ranní jízdy a nebo třeba taky Pink. Teď ale pojďme k rannímu tématu. Máte doma nebo v práci hrneček, po kterém sáhnete po každé jako první? Třeba proto, že má správnou velikost, dobře se drží, nebo je na něm nápis, který vás pořád baví? Právě hrnečky s různými hláškami bývají oblíbeným dárkem i suvenýrem, tak nás zajímá, co se píše na tom vašem nejoblíbenějším, ze kterého dnes a denně pijete třeba kafe a nebo čaj. A kde ho máte doma v kuchyni, v práci na stole nebo třeba schovaný jen pro zvláštní příležitosti? Máte svůj oblíbený hrneček s nějakým nápisem? Co se na něm píše? To nás dneska velmi zajímá v rámci ranního tématu a budeme velmi rádi, když si uděláte chviličku na ranní jízdu a na ranní téma a pošlete nám to třeba na Facebook Rádia Jih a nebo SMS-kou či WhatsApp zprávou na 606 703 889. Hrnečky s různými nápisy jsou vděčným dárkem či suvenýrem. A my se ptáme, s jakým nápisem máte vy ten svůj oblíbený hrneček. Možná, že jste ho právě od někoho dostali. A nebo nám třeba napište, jaký skvělý hrneček s ještě skvělejším nápisem jste zase vy třeba někomu darovali. Dejte vědět. Děkujeme, první nápisy nabídeme před sedmou, teď Evča Farna a na ostří nože. Hezké říjnové ráno, Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké říjnové ráno, dnes i s Justin Timberlakem. Po půl sedmé zraní jízdy, za ten 1.10. i Natalie Imbruglia a Thorn. Just the way you are, nabídnou David Guetta a Milky. A malou dámu zase kapela Kabát. Nabídky zůstáváme i dnes ve čtvrtek 1.10. Máme pro vás připraveny čerstvé jihomoravské zprávy. Tu kratší verzi nabídne už Indros a i z ní se dozvíte, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, půl minutky a bude půl sedmé.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Zlínští policisté prověřují nedělní případ, při kterém pes pokousal malého chlapce. Dítě utrpělo vážná poranění hlavy a obličeje při příjezdu záchranářů, ale bylo při vědomí a komunikovalo. Na zásahu spolupracovali zdravotníci ze tří krajů. Chlapce nakonec vrtulník přepravil do fakultní nemocnice Ostrava. Mostovka Hráze Brněnské přehrady je od úterý uzavřená pro auta, cyklisty i pěší. Náhradní přechod přes vodu vede po lávce zhruba 800 metrů po proudu u fotbalového hřiště v Kníničkách. Podle místních ale někteří lidé zákaz nerespektují a přes hráz dále chodí.
7: Počasí.
8: A mrkneme na aktuální teploty, které máme momentálně v regionu, tak například v Hodoníně měříme po ránu již nějakých 13 stupňů, tu samou teplotu hlásí Bzenec, Bulhary a Dolní Němčí.
7: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké říjnové ráno i na cesty v Brně v Královopolském tunelu směrem na Královo pole je zastaven v tuto chvíli provoz a to kvůli detekci nadměrného vozidla, tak počítejte s možným zdržením. Jinak si jen samozřejmě šťastnou čtvrteční cestu, ať už pádíte kamkoliv.
7: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Od dneška platí nové cenové stropy na benzín a naftu. Kolik maximálně zaplatíte za litr a u kterého paliva by měla být změna znát více, prozradíme už za chviličku. Teď minutku a půl po půl sedmé Natalie Imbruglia.

0: 1.10. s novým měsícem roku 26. Nám startují taky v uvozovkách nové ceny na čerpacích stanicích, protože od dneška platí nové cenové stropy na benzín a naftu. Tak se pojďme podívat, jak to ministerstvo financí stanovilo pro ten dnešní den, pro 1.10. a zdali pak to vlastně pocítíme na těch některých čerpacích stanicích. Tak Natural 95 může stát dneska maximálně 46 korun a 14 haléřů za litr, nafta 48 korun a 72 haléřů. Právě u nafty by tedy měli řidiči pocítit zlevnění výrazněji, ještě na konci září totiž stála v průměru přes 49 korun a 50 haléřů. No ale třeba na některých benzínových stanicích to zlevnění bude jenom o pár desítek haléřů, protože to na některých benzínových stanicích prostě neměli tu naftu třeba přes 50 korun. Vláda zároveň snížila u nafty spotřební daň a omezila marži prodejců. Maximální ceny se budou, jak už to bylo v předchozím období, průběžně měnit podle situace na trhu, podle toho, jak na každý den vydá právě ten strop samotné ministerstvo financí. Tak uvidíme, až dneska natankujete, jestli pocítíte nějaké výraznější zlevnění pohonných hmot, ať už u benzínu, anebo nafty. Dodejme snad jen, že za současným zdražováním stojí hlavně napětí na Blízkém východě a tím pádem omezené dodávky ropy do Evropy. Tak minimálně měsíc se cenami bude zabývat ministerstvo financí. Minimálně měsíc bude upravovat cenové stropy. A dál se prý uvidí, jak se to všechno bude vyvíjet. Tak držíme pěsti, abyste nemuseli řešit další vrásku na čele, až vám zas dneska u čerpací stanice se ač příliš nechcete otevřou peněženky a vysolíte zase nějakou tu tisícovku. Přihem taky šťastnou cestu za pár minut k našemu rannímu tématu. Ano, i ve čtvrtek 1.10. pro vás ranní téma máme a jsme velmi rádi, že se takto časně z rána zapojujete. Teďka Báta malá dáma.
1: V sobotu 3. října vás na zámku v Lednici čeká výjimečný koncert v rámci Lednicko-Vátického hudebního festivalu. Bach meets Bowling propojí svět klasické hudby s jazzem. Těšit se můžete na vynikající české interprety Terezii Fialovou, Jiřího Bártu, Jiřího Stivína a Petra Dvorského. Vstupenky zakoupíte na lvhf.cz. Partnerem festivalu je společnost ZFP Group.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 6.46, Mikolas Josef ve čtvrteční raní jízdě 1. říjnové roku 26, co nevidět, další hit pro dobrou náladu, Alexandra Sten nás čeká, Mr. Saxo Beat. Teď se budeme věnovat ale hrnečkům, či spíše nápisům na nich. Máte doma nebo v práci hrneček, po kterém sáhnete po každé jako první, třeba protože má správnou velikost, dobře se drží, nebo je na něm nápis, který vás pořád baví. Právě hrnečky s různými hláškami bývají oblíbeným dárkem a suvenýrem a tak nás dneska zajímá, co se píše na tom vašem nejoblíbenějším. Možná, že jste ho třeba od někoho dostali, nebo nám prozraďte, komu jste nějaký ten hrneček s nějakým fantastickým nápisem darovali. Tak pochlupte se.
1: Napsala Gabča například, jsem princezna, vole. No, tak
0: no, to
1: je
0: docela zajímavý,
1: to je
0: název.
1: Hodně zajímavý název, no, ano.
0: Jako to je krásná věta, zvláště když si to člověk uvědomí hned poprvé, když otevře oči, uvaří si kafe, vezme ten hrne. Aha!
1: Je to dobré.
0: No, v pohodě. Co Johnny, dneska ráno jsem pil kafe z mého oblíbeného červeného honku s nápisem Duff Beer, samozřejmě velmi dobře známá značka ze Simpsonů.
1: Ano, Renata napsala, tento mám v práci a přidává foto, krásný hrneček našeho rádia, tak tady bych řekl, že se pije přesně z toho správného hrnku.
0: Ale vzhledem k tomu, že na tom bílém hrnečku je logo rádia jich, to takové to starší, tak bych řekl, že už nějaký ten pátek,
1: no, už
0: ten
1: pamatuje,
0: hrneček
1: no.
0: má, ale to jsme velmi rádi, že tak dlouho vydržel. No a píše Ivana, dobré ráno kluci, tento hrnek mám od manžela. Přidává fotku hrnečku, na kterém je napsané pijem kávu, neotravuj. A piju kávu celý den. Tak dámy a pánové, dneska je to o těch zmiňovaných nápisech na hrnečcích. Jestli máte svůj oblíbený hrneček s nějakým nápisem, napište nám na Facebook Radich, co se na něm píše, co je na něm ukázáno. Ty máš nějaký hrneček, ze kterého piješ oblíbený čaj?
1: No tak samozřejmě s logem, no, s logem mého klubu Flames, že? Takže,
0: aha, že jsem se ptal. Dobře,
1: co,
0: tak
1: co bys u mě asi tak jako čekal, jako no.
0: No tak vzhledem k tomu, že tam naše posluchačka napsala, nebo má na hrnečku jsem princezna, vole, tak tam mohl mít třeba napsané jsem klub krávo, nebo něco takového, ne?
1: Nic takového zatím ještě nemám, ne? Ale mohl bys mi ho pořídit možná.
0: Tak uvidíme, co nám ještě pošlete, budeme velmi rádi za samotné fotografie těch hrnečků, nebo za samotné ty nápisy, že nám to vypíšete na zmiňovaný Facebook rádio, posílat to samozřejmě můžete i SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Moc za to děkujeme.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: rádiu, Get Far at the Radio, krásné říjnové ráno, Moravo, před námi čtvrtek 1.10., před námi další kopa hitu pro dobrou náladu, vlastně teď můžeme něco malinko ochutrat, co nás čeká, nemine po 7. hodině, a jako na pop, Poetika blízko, a nebo Fever Dream a Alex Warren. Tak Horonínskou nemocnici dnes čeká velké taktické cvičení. Co si pod tím představit, prozradíme už za chviličku v čerstvých čtvrtečních jihomoravských zprávách Rádia Jih.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power

0: klasický Passat a hned 3 SUV. T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín. Topcentrumcar.cz.
1: Odbíjí 7:00, my vám přejeme krásné říjnové čtvrteční jítro.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Hodonínskou nemocnici dnes čeká velké taktické cvičení a policie prověřuje pokousání malého chlapce psem na Zlínsku. Nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka Hodonín se dnes zapojí do taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému. Scénář počítá s vážnou nehodou vlaku a mikrobusu a větším počtem zraněných. Do nemocnice proto budou postupně přijíždět figuranti, kteří budou představovat pacienty s lehkými i těžkými zraněními. V areálu tak může být během dne více sanitek i lidí než obvykle. Nemocnice uklidňuje, že nejde o skutečnou mimořádnou událost. Cvičení má prověřit, jak jsou zdravotníci připraveni na situaci, kdy je potřeba během krátké doby ošetřit větší počet pacientů a také spolu práci se záchrannými složkami. Zlínští policisté prověřují nedělní případ, při kterém pes pokousal malého chlapce. Dítě utrpělo vážná poranění hlavy a obličeje při příjezdu záchranářů, ale bylo při vědomí a komunikovalo. Na zásahu spolupracovali zdravotníci ze 3 krajů. Chlapce nakonec vrtulník přepravil do fakultní nemocnice Ostrava. Policie nyní zjišťuje, zda v souvislosti s událostí nedošlo k protiprávnímu jednání. Vzhledem k nízkému věku dítěte další podrobnosti nezveřejňuje.
2: Počasí.
1: I dnes ve čtvrtek 1. října si budeme užívat sluníčka, vysokých teplot, na to, že jsme začali už právě říjnový měsíc. Rtuť teploměru by dnes v Jihomoravském kraji mohla vyšplhat až na 24 stupňů Celsia. Ve Zlínském kraji taktéž. K tomu očekávají meteorologové skoro jasno až polojasno, večer i oblačno, ale oblačnost bude opět jen průsvitná. Míříme i k ranním teplotám. Brno Ladná 12, Josefov 13, Polešovice 14 stupňů Celsia.
4: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: Hezké čtvrteční ráno, i na cesty míříme na silnici 2. třídy číslo 408 na Znojemsku na výjezdu z Lesné na Vranovice. Havarovalo osobní auto, počítejte s možným zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Ano, je tady první říjnový den a to znamená, že tady, dámy a pánové, máme Mezinárodní den kávy. Více už za chviličku.

0: XN ve čtvrteční první říjnové ranní jízdě 7 hodin a 8 minut. Dobré ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Dnešní ranní téma už jste jistě mnozí zaznamenali. Ptáme se, jestli máte svůj oblíbený hrneček s nějakým nápisem a co se na něm píše, to nás zajímá. Psát dál můžete třeba na Facebook Rádia Jih a předpokládáme, že v těch hrnečcích v mnoha případech je dneska po ránu samozřejmě kafe. No a na 1. října připadá Mezinárodní den kávy, což pro většinu z nás není žádný svátek, ale základní životní podmínka nutná k nastartování se do nového dne. A o kávě víme tak nějak všechno. I když na stranu druhou, kolikrát jsme v ranní jízdě rádi měli nějaké ty výzkumy, průzkumy od vědců, že přišli na to nebo na ono. Řekl bych, že o kávě víme hodně, ale rozhodně ne všechno, protože pokaždé, když se něco zkoumá, tak to ještě věce může překvapit. Ale viděli jste, že přímo kvůli kávovaru vznikla vlastně vůbec první webkamera na světě. Představte si, že v roce 1991 pracovali počítačoví vědci na univerzitě v Cambridge, no a ti byli tak líní chodit do vyšších pater zjišťovat, jestli v překapávači zbyla káva, že na konvici namířili starou kameru a obraz přenášeli na monitory do všech kanceláří. No ale když se pak v devadesátkách rozjel internet, tak to pustili i do něj a tuto obyčejnou konvici sledovali a až do roku 2001 miliony lidí po celém světě. A když máte dnešní ranní kávu za sebou, nebo se na ní teprve těšíte, vězte, že 1. říjen je Mezinárodní den, dnem kávy. 1. říjen patří také světovému dnu vegetariánů, ať už si život bez masa neumíte představit, nebo naopak fandíte rostlinné stravě. Máme pro vás jeden obří historický paradox. Když si vybavíte starořímské gladiátory, jinými slovy svalnaté drsňáky v aréně, jak bojují na život a na smrt, tak si většina lidí pomyslí, že po tréninku spořádali klidně i půlku selete. Archeologové ale při rozborech kostí z gladiátorských pohřebí zjistili, že byli téměř 100% vegetariáni. Živili se totiž ječmenem, pšenicí a fazolemi. A ještě jedna zajímavost tady je. Lékařem gladiátorů byl slavný Řek Galén. Ten jim po zápasech předepisoval regenerační nápoj z popela, z rostlin a dřeva rozmíchaného ve vodě. Fungovalo to totiž jako dnešní vápníkový a minerální jontový nápoj pro extrémně rychlé srůstání polámaných kostí. Takže až vám někdo řekne, že bez flákoty z vás chlap nebude, pošlete ho třeba za gladiátory. No a podíváme se ještě na jednu zajímavost dnešního dne, protože dnes slavíme také den. Voní to krásně. Co by to asi tak mohlo být za den? Ano, den klobás, přátelé. No a tady u nás na jižní Moravě jsou klobásy tak trochu, řekněme, svébytná disciplína, možná, že dost dobře i rodinné stříbro. Vyladitele ten správný poměr všech ingrediencí, trefit česnek, nepřepepřit a udit výhradně třeba na vyschlém šestkovém nebo bukovém dřevě. Prostě recept na domácí klobásu se u nás dědí a barzkde chrání, řekl bych, i přísněji než korunovační klenoty. Ale víte, jaké nečekané tajemství klobásy mají? Vděčíme jim za nejrozšířenější kosmetický zákrok světa, tedy botox, protože slovo botulotoxin pochází z latinského botulu, což znamená klobása. V 19. století tento jed poprvé popsali u špatně vyuzených uzenin, no a dnes si nechávají mnozí lidé tento, řekněme, klobásový výtažek píchat do těla, aby třeba neměli vrásky. Tak my vám pro dnešek doporučujeme zůstat u té jedlé verze, udírně a vrásky zahnat třeba nějakým úsměvem. Tak vidíte, co na startu nového měsíce všechno zažíváme. 12 minut po 7. hodině to můžeme zrekapitulovat. Čtvrtek 1. října jest Mezinárodní den kávy, Světový den vegetariánů a také Den klobás. No k tomu už jenom čerstvý rohlík a nějakou tu hořčici.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7 hodin 18 minut, krásné říjnové ráno, Moravo, Záklečko, Alex Warren a Fever Dream. Kdyby byla soutěž, jak dlouho ti vydržel řidičák po té, co jsi ho získal, tak by možná tento frér mohl být třeba na bedně.
1: Je to tak, ten by byl rozhodně rekordmanem. Už i u nás v České republice nějaký ten pátek funguje to, že si člověk může v 17 letech udělat řidičák a pak do těch 18 jezdit takzvaně s mentorem, který na něj v uvozovkách dohlíží. No a pak po 18 holce sedne do toho auta a jede sám. Přesně tak to funguje v Německu a tam vydržel jednomu mladému řidiči řidičák opravdu v těch 18 letech, pak jen chvíli, necelé 3 hodinky poté, co už mu bylo čerstvých 18. Mladík totiž krátce po půlnoci oslavil plnoletost, poprvé tedy směl vyrazit autem úplně sám. Do té doby mohl v Německu, jak už jsem říkal, řídit už od 17 pod dohledem toho mentora, jenže svou nově nabitou svobodu za volantem pojal velmi nešťastně, zrovna se mu to moc nepovedlo. S dalšími 4 kamarády totiž v autě opakovaně projížděl kruhovým objezdem, asi to měli za velkou prču. No a pak jel příliš rychle, auto nezvládl, vyjel s ním ze silnice a narazil do několika stromů a dopravní značky. Zranilo se bohužel i všech 5 lidí v autě a všichni skončili na ošetření v nemocnici. Nikomu naštěstí nebylo nic extra vážného, ale zranění bohužel byli úplně všichni. Auto na šrot, na odpis musela ho odvést odtahovka. Policisté mladíkovi řidičské oprávnění na místě zabavili a o to nepříjemnější pro něj celá věc bude, že získat řidičák v Německu není zrovna úplně nejlevnější záležitost. Klidně může znovu teď ten pokus o to, aby ho znovu dostal, vít až na 100 000 korun. Na to ještě nepočítám nějaký ten trest, který samozřejmě za tento prohřešek dostane. Tak tomu říkám doopravdy rekordman. Ne každému se po zisku řidičáku a v 18 letech, když poprvé můžeš vyjednat ty silnice, podaří, aby za 3 hodiny už si ten řidičák ani neměl.
0: Prostě nevyzrálý, no.
1: No úplně totálně.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: italský mák Gigi D'Agostino, In My Mind. Už za chvíličku další velké hity pro dobrou náladu. Ve čtvrtek 1. října třeba Ego, Robert Burian a Žije Melen Rás. Taky Safri Duo. A nebo Cat's Eye. Ještě předtím prozradíme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Pořád se něco děje a díky rádiu jich, rádiu jižní Moravy, jste takzvaně v obraze.
1: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo jich a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
4: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo je polosné.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Výzkumníci a rybáři začali s odlovem ryb ze dvou lagun u novomlýnských nádrží, které využívají návštěvníci kempu v Pasohlávkách. Cílem je zlepšit kvalitu vody, kde se v létě opakovaně přemnožují sinice a řasy. Nejméně 10 obcí ve Zlínském kraji se chystá žalovat stát kvůli takzvaným akceleračním zónám pro rychlejší výstavbu větrných solárních elektráren. Kunovičtí zastupitelé už například schválili advokátní kancelář, která má žalobu připravit.
8: Počasí.
9: Aktuálně měříme v Hodoníně 13 stupňů, Bzenec, Bulhary a Dolní Němčí hlásí po 14.
8: Rádio Jih. Doprava.
0: A ve čtvrtek po ránu také na cesty zdravíme za volanty v Brně, v Jandáskově ulici. Na mostku přes potok havarovalo osobní auto. Počítejte, že projedete jen jedním jízdním pruhem, proto počítejte se zdržením. A na dálnici D1 mezi 227 a 218 kilometrem ve směru na Brno. Na krajnici probíhá práce údržby, tak i tady opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu s ranní jízdou rádia.

Češi prý mají naprosto jasno, když film, tak nejlépe česky. Proč u nás dubbing pořád drtí původní znění a které hlasy už k některým postavám neodmyslitelně patří, prozradíme už za chviličku.

0: čtvrtek 1. října, máme nabušený playlist, čas 7.38, toto byla vzpomínka na Aviciho, za chviličku Safri Duo a nebo Cat's Eye. Jak už jsme nakousli před pár minutkama, máme prý jasno, když film, tak nejlépe česky. Češi prý mají svůj dubbing zkrátka rádi. Když si můžeme vybrat mezi filmem v originále a českou verzí, většina z nás prý pořád sáhne po dubbingu. Podle průzkumu sleduje filmy a seriály s českým zněním 71% Čechů, zatímco původní znění si pouští necelá třetina. No, na jedné straně bych řekl, že to je celkem logické, že se není čemu divit, protože český dubbing má u nás obrovskou tradici a některé hlasy už k filmovým postavám skoro neodmyslitelně patří, třeba František Filipovský a Louis de Funès. To je pro spoustu z nás dodnes nerozlučná dvojice. A nutno podotknout, že úžasná.
1: V lese zabloudilo malé jelňátko. Mé, mé. Čupitalo, čupitalo, čupitalo, nic netušilo.
0: No prostě cokoliv, co nadaboval pan František Filipovský z těch rolí u Louis de Funès, tak Funèsho, tak to byla naprostá pecka. Zajímavé je, že třeba ve Skandinávii je to úplně obráceně. Tam lidé mnohem častěji sledují filmy v originále s titulky a tím si zároveň samozřejmě procvičují angličtinu. Takže otázka po ránu, jestli patříme k těm, kteří rádi filmy v originálním znění, anebo s titulky, jestli patříme do té či do oné skupiny. Já se přiznám, že mám rád starý dubbing, to znamená, že tady ty filmy, o kterých jsme hovořili, respektive když to třeba ještě daboval František Filipovský, jestli Různé četníky nebo Fantomase, cokoliv, tak prostě rád si to pustím s dubbingem, protože to prostě ty hlasy byly fantastické, ale ty některé novější filmy, některé české dubbingy už jsou docela ořezané, prý už na to není tolik peněz a hlavně prý už nemáme tolik dobrých hlasů.
2: No já jsem chtěl říct, že jedna z mála ukázek toho, kde ten český dubbing přečí ten originál, to říkali pak i sami Francouzi, že vlastně jako ten četník v originále není tak jako v té češtině, protože prostě hlas Františka Filipovského je prostě extrémně famózní a toto je jeden z mála dubbingů, který i já bych si pustil, jinak já jako potom, ano?
0: Belmonda, daboval.
2: No, nemůžu si vzpomnět, no ale máš
3: myslel,
2: pravdu.
3: Já si myslel, že jim pomožeš.
0: Ale no, úplně vidím, samozřejmě, prostě, za chvilku je 50 SMS, protože naši posluchači to vědí.
2: Ano, prostě starý dubbing jako měl své, teď jak říkáš ty nové dubbingy, to je jako samozřejmě ultra katastrofa, v podstatě jedna stopa, přehluší vám to veškeré stopy, když je třeba nějaká scéna v restauraci, tak neslyšíte vůbec nic, Jirka Krampol samozřejmě. Tak myslím si, že tam už jako ta pšenka by nám nemusela až tak vést, a jak říká Lukeso, třeba v té Skandinávii se potom ty děti vzdělávají tím, že od malička nesledují jako dubbing, ale sledují prostě původní znění, angličtina a tak dále. Posléze samozřejmě mají tu jazykovou vybavenost na výborné úrovni. Myslím si, že to je samozřejmě ta správná cesta a něco by se s tím tady možná mělo udělat, aby prostě ten dubbing už nějakým způsobem zůstal u těch starších snímků a tak dále. Nově už bych asi snad nedaboval ani nic. Jako,
0: no. Ale když jsme vzpomněli Belmonda, tak jako Jirka Krampol, Honza Tříska, Miroslav Moravec, to prostě byly nádherné hlasy a to si člověk rád poslechne prostě. Jo. To je, nebo když oni dřív se to nedělalo, ale dneska třeba tak ještě pan Price, když nám mluví nějakou knížku, jo, z toho audiokniha, kdy to se prostě tak poslouchá. To kolikrát ti uteče i normálně ten obsah té knížky, protože se zaměříš na ten luxusní hlas, to je něco famózního, něco fantastického. No tak 71% z nás si pouští filmy s dubbingem, ten zbytek jdeme do originálu, ale je pravda, že třeba i na různých streamovacích platformách ne všechny se dávají do dubbingu.
2: No tak protože
0: je to nutí.
2: Je to pro ně náročnější, že je dražší a tak dále, takže jako
0: a my jsme malá země navíc,
2: no,
0: že?
2: No, přesně tak, my jsme hodně malý trh, takže už to tam jako ty provozovatele nutí k tomu to tam pustit jenom s těmi titulky. A jako já se přiznám, že jako u těch nových věcí, já už bych u toho zůstal. Jako dál už bych prostě nešel. Děti nám vyrůstají, učí se jazyky a podobně. Nehledě na to, že prostě cokoliv v původním znění mimo tady těch výjimek, co jsme teda vyjmenovali, je prostě úplně jiný level než s tím dubbingem.
0: Ohledně zvuku.
2: No, samozřejmě tento všechno zabije, pokud máte doma třeba domácí kino, nebo něco, jak slyšíte, že v podstatě třeba v té restauraci slyšíte jenom ten český dubbing a vůbec nic kolem, jako něco, co tam cinká.
0: Když to v originále slyšíte, jak ten kuchař nadává, že to maso tak, stojí za prd.
4: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 13 minut a bude 8, ve čtvrteční ranní jízdě první říjnové, Cat's Eye, za chviličku J-Lo, tedy Jennifer Lopez, teď ale k našemu rannímu tématu. Dáme se, jestli máte svůj oblíbený hrneček s nějakým nápisem a hlavně nás tedy zajímá onen nápis. Tak se pochlupte, třeba na Facebooku Rádia, co tam vidíme, kolego?
1: Vidíme tam Elišku, ta píše, dobré ráno kluci, můj oblíbený pracovní a přidává fotku hrnečku, kde je napsáno, nebudu to dělat. Ideální.
0: Já si pamatuju, to už je teda jako fousatá historka.
1: Nebudu to dělat.
0: To je možná 10, 15, možná i 20 let, si pamatuju, jak ty si jednou tady v Newsroomu taky, já nevím, jaké příležitosti to bylo a ty říká, nebudu to dělat. A pamatuješ si na to?
1: Člověče, nějak matně, to už je fakt tak snad 15 roků.
0: Ale toto byl svůj díl, který jsme potom 14 dnů používali.
1: Ale už ani nevím, co to vůbec bylo. Jako, no zase si chtěl nějakou blbost určitě. Jako,
0: no, já, no, ano. Vidíš to? Možná, že to aj Eliška slyšela.
1: Vidíš, to je hláška.
0: Ano. No, tak pojďme se podívat dál třeba na WhatsApp, kde nám napsal Tom. Zatím nejvíc mě pobavil nápis na hrničku od kolegy, který si po firmě suverénně chodí s nápisem ty máš pravdu, já mám klid. A podle jeho výrazu se tím i úspěšně už nějakou dobu řídí. Myslím si, že tento nápis je velmi univerzální a nestratil by se v kdejaké domácnosti. No Tome, to potvrzujeme jako ty máš pravdu, já mám klid. Zejména, když bys ten hrneček naměřil třeba na šéfa nebo šéfovou, ne?
1: Je to tak. Valentina napsala dobré ráno a posílá fotečku hrnku, na kterém je napsáno, tak kdo mi dneska posede? Tak tady na druhou stranu se zase musí říct, že ideální je, když si ho člověk a nenechá, jako no. To je úplně, já bych řekl, že to je ta nejvyšší dívčí, jako no.
0: Ale vidíš to, stáváš s pocitem, že se zase někdo objeví, kdo ti to potentuje, že se to dostalo až na ten hrneček, který dnes a denně používáš při pití kávy nebo čaje. Soňa se taky přidává, dárek od dcery píše, přidává fotografii, hrnečku, kde je napsáno, mami, nikdy nepřestanu být tvá holčička. Následně holčička, přeškrtnu to a pokračuje to finanční zátěž. Takže do určité fáze života mami nikdy nepřestanou být tvá holčička a následně mami nikdy nepřestanou být tvá finanční zátěž.
1: Že to je život prostě, no.
0: Každý, kdo máme dítě, tak asi víme.
1: Je to tak, je to tak.
0: Tak velké díky, že se zapojujete do ranního tématu. Ptáme se dále, jestli máte svůj oblíbený hrneček s nějakým nápisem a co se na něm píše. Dejte nám vědět přes Facebook Rádia Jih, posílejte dále SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Moc děkujeme.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Tak se nám blíží další celá, tentokrát je 8. hodina, ve čtvrtek 1. října. Za námi Sigala, před námi třeba Sigma. Olivia Dean. Nebo kapela Krišto. A v tom životě, který je krásný, se pořád něco děje, a tak vám ve čtvrtek 1. října nabídneme další čerstvé jihomoravské zprávy. A kromě toho se dozvíte, že obce ve Zlínském kraji chystají žaloby kvůli akceleračním zónám. Navrch aktuální předpověď počasí, která i 1. října překvapí sluníčkem a vysokými teplotami.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat.

0: rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322. Po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: 8 hodin, 1 minuta k tomu, krásné čtvrteční ráno, Moravo.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: U novomlínských nádrží začal odlov ryb, má zlepšit kvalitu vody a obce ve Zlínském kraji chystají žalobu kvůli akceleračním zónám. Výzkumníci a rybáři začali s odlovem ryb ze dvou lagun u novomlínských nádrží, které využívají návštěvníci kempu v Pasohlávkách. Cílem je zlepšit kvalitu vody, kde se v letě opakovaně přemnožují sinice a řasy. Odborníci se zaměřují hlavně na ryby, které rozrývají dno a uvolňují z něj živiny podporující růst sinic. Část úlovku přemístují do horní novomlínské nádrže. Obec i provozovatel kempu chtějí do budoucna hospodaření na lagunách převzít a složení rybí obsádky změnit. Podle odborníků by se kvalita vody mohla výrazně zlepšit během 5 let. Nejméně 10 obcí ve Zlínském kraj se chystá žalovat stát kvůli takzvaným akceleračním zónám pro rychlejší výstavbu větrných a solárních elektráren. Dohromady spolu postupují například Kunovice, Kelč, Police, Loučka a Podolí. Kunovičtí zastupitelé už schválili advokátní kancelář, která má žalobu připravit. Obce chtějí dosáhnout zrušení vymezených oblastí, vadí jim mimo jiné jejich blízkost k zastaveným částem a způsob, jakým stát zóny připravil. Ve Zlínském kraji jsou ale i obce, které žalobu podávat nechtějí.
5: Počasí.
4: Já si myslím, že ve čtvrtek 1. října si taky nemůžeme stěžovat na tu předpověď počasí, ne?
7: Naprosto luxusní.
4: Teploučko. Dnes očekávají meteorologové skoro jasno až polojasno, večer i oblačno, ale oblačnost bude opět průsvitná. Teploty až 24 stupňů Celsia, nejenom v Jihomoravském, ale i ve Zlínském kraji. No a míříme 3 minutky po 8. hodině k ranním teplotám. Uherské Hradiště, Mikulčice, Brumovice, ale i újezd u Brna měří 14 stupňů Celsia.
8: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A ještě naskok na cesty na Brněnsku, Březiny ve směru na Kstiny došlo ke střetu dvou osobních aut. Projíždějte opatrně a počítejte s možným zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Brněnská Grand Prix už zná termín pro příští rok, vrací se do prázdnin a pořadatelé spustili předprodej a fanoušky chtějí nalákat třeba i na levnější vstupenky. Více už za chviličku.

0: 10 minut po 8 hodině ve čtvrteční ranní jízdě Michel Telo rozhýbal naše tělo a pořádně se to i v příštím roce rozhýbe na brněnské Grand Prix. Přišla dobrá zpráva pro všechny fanoušky motorek. Brněnská Grand Prix se příští rok vrátí do tradičního prázdninového termínu. Na Masarykově okruhu se pojede od 16. do 18. července roku 2027 a organizátoři už spustili i předprodej vstupenek. No a tentokrát chtějí nalákat fanoušky i příznivějšími cenami. U většiny kategorií mají být lístky levnější, děti do 14 let se dokonce dostanou na přírodní tribuny zdarma a zvýhodnění čeká také na ty, kteří byli na Grand Prix už v minulých letech. Vylepšovat se má i samotný areál, třeba oblíbená tribuna T1 na stadionu dostane zastřešení a počítá se také s dalším doprovodným programem. No mimochodem, T1, že tribuna se nachází ve velmi žádané části stadionu, přímo naproti tribuně C, jež poskytuje vynikající výhled na všechny vzrušující úseky trati, navíc s velkou obrazovkou umístěnou přímo před ní. No a české fanoušky samozřejmě bude znovu hodně zajímat Filip Salač. Ten letos v Brně dojel v motorvojkách třetí a na domácí pódium by chtěl příští rok navázat ještě lepším výsledkem. Tak budeme držet pěsti.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin 18 minut, kapela Kryštof, život je krásný, ale taky někdy přináší, no, kopance do zádele neskutečné. Když v tomto případě bych použil asi motiv z jednoho filmu, je to marný.
1: Je to prostě tak. Muž z Olomoucka si chtěl přes internet koupit Ford Mustang, luxusní tokáru, nakonec nemá ale ani auto, ani peníze, zbyly mu po vozovkách jen oči pro pláč. V těchto týdnech narazil na inzerát, kde se vůz prodával za více než 16 000 eur, tedy přes 400 000 korun. On se tomu prodejci ozval, oba se zase domluvili na koupi, že to tak nějak proběhne, muž pak posléze poslal celou částku bankovním převodem a od té chvíle se potom prodávajícím jak jinak slehla zem, úplná klasika. Přestal komunikovat, Mustang nikde a peníze zpátky samozřejmě také ne. Když kupujícímu posléze došlo, že tedy naletěl, zamířil na policii. Policisté ti teď případ prověřují jako podvod a pokud pachatele dopadnou, soud uzná vinným, může dostat až 5 let vězení. Při této příležitosti policisté také upozorňují na to, na co si člověk má na těch inzertních serverech případně dávat pozor, a ono kupovat tak toto auto přes inzerát je přeci jenom velmi, ale velmi, řekněme, riskantní záležitost. Mají si lidé dávat pozor na podezřele nízkou cenu oproti jiným nabídkám. Prodejce, který tlačí na rychlou platbu předem, také není zrovna ta nejdůvěryhodnější osoba. Mají se zaměřit také lidé na neochotu ukázat auto osobně nebo umožnit jeho prohlídku. Už to by měl být, jak teď mladí říkají, takový red flag. Dále si máte dávat pozor na to, když chybí nebo nejsou ověřitelné údaje o prodávajícím. Pozor také na platbu vysoké částky bez smlouvy a bez jistoty, komu peníze skutečně posíláte. No a také si kontrolujte, protože stát se to může, fotografie nebo popis auta, které mohou být klidně skopírovány z jiného inzerátu, takže když už něco někde najdete, tak to zkuste ještě třeba zadat do vyhledávače, jestli náhodou nenarazíte na hodně podobných inzerátů a tak dále. Prostě plno věcí, které můžete udělat proto, abyste nenaletěli úplně stejně jako tady tento muž z Olomoucka.
0: Jako poslat si zimu člověkovi prachy za slib, že mu něco dodá, než by se spolu viděli,
1: je
0: nebo
1: strašné,
0: cokoliv.
1: No.
0: To je prostě, tady snad ani nemůžeme použít to slovo naivita. Je ho líto, ale bohužel.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, toto byla Miley Cyrus, za chviličku. Tady bude francouzský DJ, DJ Cedric, známý jako Klingande. Tady zvonivý ze švédštiny. A zvonit tady bude po půl deváté, stejně jako Eagle a jeho Move into Sun. No a na playlistu je kapela Škvora, Síla starejší. Je čtvrtek 1. října, za chvíličku další krátké jihomoravské zprávy.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Hleno. Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá Okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JIH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
11: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
0: Hezké říjnové ráno, Moravo, je půl deváté.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Nemocnice Hodonín se dnes zapojí do taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému. Scénář počítá s vážnou nehodou vlaku a mikrobusu a větším počtem zraněných. Do nemocnice proto budou postupně přijíždět figuranti, kteří budou představovat pacienty s lehkými i těžkými zraněními. V areálu tak může být během dne více sanitek lidí než obvykle. Zlínští policisté aktuálně prověřují nedělní případ, při kterém pes pokousal malého chlapce a o kterém jsme vás už informovali. Dítě utrpělo vážná poranění hlavy. Vzhledem k nízkému věku dítěte další podrobnosti zatím policie nezveřejňuje.
12: Rádio Jih. Počasí.
13: Aktuálně v Břeclavi 14, stejně tak Terezíně a v Kosticích na Pajedla hlásí 15.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: A ve čtvrtek 1.10. zdravíme řidiče a řidičky. Opatrně na dálnici D1 na 194. a 5. kilometru směrem z Brna na Vyškov se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte tady se zdržením v koloně. A na Uhersko-Hradisku v Kněžpoli na místní cestě havarovala dvě osobní auta. I tady projíždějte opatrně a počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou čtvrteční cestu.
12: Zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: No, už za chvíličku se podíváme do hudební historie 1. října. Připomeneme si Ano Karla Gotta. Zjistíme, jak vznikl jeden z nejslavnějších rapláků 80. a taky proč má jeden velký hit 90. let v názvu právě 7 vteřin. Hudební zajímavosti už za malou chvíli na Rádiu Jih. Teď minutku po půl deváté.

0: 8 hodin a 38 minut, krásné čtvrteční ráno Moravo, dnes už za téma 1. 10., chce tedy 1. října. No a my jsme slíbili, že i dneska se podíváme do hudební historie dnešního dne. A jak už z našeho vysílání víte, tak dnes slavíme Mezinárodní den kávy. Ale také si už 7. rokem připomínáme odchod váženého mistra Karla Gotta. A ruku na srdce, je v české hudbě někdo, kdo dokáže lépe osladit kafé, než sám Goťák se svým hitem Kávu si osladím?
1: Kávu si osladím, o trochu víc, slíben, že nadím, a jinak nic.
0: Ale teď už trochu vážněji, 1. října 2019 se u nás v Česku doslova zastavil čas, zastavil se život. Zpráva o odchodu Karla Gotta sice oblétla zemi až dopoledne následujícího dne, mistr ale odešel na věčnost právě 1. října krátce před půlnocí. Zanechal po sobě stovky nezapomenutelných melodií, tou vůbec nejsilnější hudební tečkou se ale stal duet s dcerou Charlotte Srdce nehasnou.

0: Richard Krajčo napsal během jediné noci v hotelovém pokoji a původně měl, jak přiznal, velký strach, jestli text o loučení otce s dcerou nebude až příliš smutný. Když ale demo nahrávku Karlovi poprvé pustil, ten se rozzářil a řekl: Richarde, to vůbec není smutné, v tom je obrovská naděje a láska, která tu po mně zůstane. A přesně takový Karel Gott byl. Dnes si ho v éteru rádia Jich s láskou připomínáme. Chvil, když zpívala se všech svých sil. 1. října roku 1983 se pak na samotný vrchol americké hitparády vyhoupla jedna z největších rockových balad všech dob, Total Eclipse of the Heart od Bonnie Tyler. Za tímto megahitem přitom stojí dvě neuvěřitelné zajímavosti. Za prvé, autor Jim Steinman psal pro muzikál o Drákulovi jako temné vyznání lásky mezi upíry. A za druhé, ten pověstný chraplák Bonnie Tyler vznikl z čistého vzteku. Bonnie totiž byla po operaci hlasivek a lékaři nařídili 6 týdnů absolutního ticha. Zpěvačka to nevydržela, v záchvatu bezmoci z plných plic doma zařvala a hlasivky si tak trvale poškodila. Místo konce kariéry z toho ale byl ten nejikoničtější chraplák 80. No a 1. října slaví narozeniny africký hudebník Youssou N'Dour. V roce 1994 spojil síly se švédskou zpěvačkou Nene Cherry a vznikl z toho jeden z největších rozhlasových klenotů 90. let, megahit 7 Seconds. V této písničce uslyšíte hned 3 jazyky. Angličtinu, francouzštinu a africký jazyk Wolof. A proč zrovna název 7 vteřin, 7 sekund? Autoři tím popsali prvních 7 sekund života právě narozeného dítěte. Tedy ten prchavý okamžik, kdy je člověk na světě naprosto čistý, naprosto nevinný a ještě vůbec netuší, co jsou to předsudky, zášť nebo zloba. Tolik za mě další zajímavý pohled do historie dnešního dne, tedy 1. října. Zpátky do reality, čas 8 hodin 42 minutky, před námi čtvrtek 1.10. Další hity pro dobrou náladu a třeba taky ještě ranní téma a další vaše příspěvky.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: The Offspring. Jeden z hitů pro dobrou náladu v dnešní ranní jízdě rádia jich. No a my se vracíme k našemu rannímu tématu. Moc děkujeme za veškeré vaše fotografie, moc děkujeme za všechny vaše příspěvky. Vzhledem k tomu, že tady je dnes 1. října Mezinárodní den kávy, tak jsme se zaměřili na vaše oblíbené hrnečky, ale více než ten hrneček nás zajímá nějaký ten nápis. Co na tom hrnečku máte, jestli to je třeba něco inspirativního, nebo něco, co chcete, aby se vám každý den připomínalo.
1: No, poslala svůj příspěvek i Pavlína, posílá fotku mého oblíbeného hrnečku, napsala k tomu, a na tom hrnečku je to-do list, tedy věci, které mám udělat. Tak za prvé vstát, za druhé dát si kávičku, za třetí pak je tam něco takového, co děláme všichni, a pak je tam za čtvrté být úžasná. Velmi zajímavý hrnek.
0: Vidíš to? To je takový prostě scénář toho, aby za to každý den nezapomněl.
1: Ideální den.
0: To je paráda. Na co nějaký poznámkový blok? Pěkně na hrnečku.
1: Na hrnečku a hotovo.
0: Co Evička? Dobré ránko, Jižani. No, jeden hrneček mám, který jsem si před 2 lety koupila do bývalé práce a ten jsem si pak i nechala. No a na tom hrnečku, jedna, která paní má pěkně upravené nehty, tak na tom hrnečku je napsané káva, protože na kokain nemám.
1: Na WhatsApp píše i Milan, ten napsal, kamarád má na hrnečku, který dostal od jeho 2 dcer, tatínku si stále dokonalý.
0: Kristýna,
1: to potěší určitě.
0: To rozhodně. Kristýna se taky přidává přes Facebook rádia a píše, tak já si hrneček vyrobila vlastní, mám zde napsané priority, no a jelikož práce tam nikde není, nikde ji tam nevidíte, nenechám se v ní na spíp rád. Skoro krásný, respektive krásný, skoro víkend všem. No a když se rozklikneme tu fotografii na Facebooku, tak tam vidíme na tom hrnečku rodina, štěstí, zdraví, klid, láska. No to přejeme vám všem.
1: No, já se dívám ještě na jeden příspěvek od Zdendy, ten napsal, ahoj, já jsem ho dostal od švagrové, obsah je 0,5 litru a vůbec nevím, co tím myslela, je na něm napsáno, napí se čaje, překvap játra. A když nad tím přemýšlím, tak nic jiného než čaj jsem z něho ještě nepil, ale zima se blíží, no to se mi líbí, napí se čaje, překvap játra.
0: Tak ještě jednou vám všem velké díky, co jste se dnes ve čtvrtek 1.10. zapojili do ranního tématu. Za chviličku kapela Škvor a Síla starých víc.
2: Rádio jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dvojka Mars a Ronson, tedy Bruno Mars a Mark Ronson s peckou Uptown Funk těsně před devátou. Ve finále čtvrteční ranní jízdy, první říjnové, po deváté už ale klasika z let 90. DJ Bobo a Everybody. Z těch novějších třeba Kaiko. A po deváté hodině nás na rádiu, jejich rádiu Jižní Moravy navštíví Xindlik.
1: Dám se do slovníku.
0: Lidé nerespektují zákaz vstupu přes uzavřenou hráz brněnské přehrady. Dále chodí a chodí. A je to nebezpečné, jak se ostatně dozvíte v dalších čtvrtečních jihomoravských zprávách Rádia Jih.
2: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
3: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
2: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
4: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
5: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský. Už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
6: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí zdicího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
7: Střední škola Strážnice slaví 100 let vzdělávání na adrese Jana Skácela 890. V sobotu 3. října proto otevře své dveře veřejnosti. Přijďte si od 9. do 16. hodiny prohlédnout školu, její historii i současnost. Čekají vás komentované prohlídky v 10 a ve 14 hodin, prezentace historie školy, ukázky prací studentů, workshopy, možnost focení a tvoření pro děti. Přijďte oslavit 100 let vzdělávání na Střední škole Strážnice už v sobotu 3. října.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 580

0: počítá s vážnou nehodou vlaku a mikrobusu a větším počtem zraněných. Do nemocnice proto budou postupně přijíždět figuranti, kteří budou představovat pacienty s lehkými i těžkými zraněními. V areálu tak může být během dne více sanitek i lidí než obvykle. Nemocnice uklidňuje, že nejde o skutečnou mimořádnou událost. Cvičení má prověřit, jak jsou zdravotníci připraveni na situaci, kdy je potřeba během krátké doby ošetřit větší počet pacientů a také spolupráci se záchrannými složkami. Zlínští policisté aktuálně prověřují nedělní případ, při kterém pes pokousal malého chlapce a o kterém jsme vás už informovali. Dítě utrpělo vážná poranění hlavy a obličeje při příjezdu záchranářů, ale bylo při vědomí a komunikovalo. Na zásahu spolupracovali zdravotníci ze tří krajů. Chlapce nakonec vrtulník přepravil do fakultní nemocnice Ostrava. Policie nyní zjišťuje, zda v souvislosti s událostí nedošlo k protiprávnímu jednání. Vzhledem k nízkému věku dítěte další podrobnosti nezveřejňuje.
1: Počasí. Teplé a slunné počasí vydrží na Moravě i dnes 1. října. Meteorologové slibují skoro jasno až polojasno, večer i oblačno. Oblačnost bude ale opět průsvitná. Nejvyšší odpolední teploty nejenom v Jihomoravském, ale i Zlínském kraji až 24 stupňů Celsia. No včera nám místy padaly teplotní rekordy. I v Jihomoravském kraji jsme naměřili třeba letních 25 stupňů Celsia. Krása i v tom říjnu. Pojďme mrknout ještě na aktuální teploty. Šardice 15, zdraví Miroslavkova u Brna, kde měříte 16, stejně jako v Podivíně a nebo Břeclavi.
2: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava. Tak sluníčko svítí, muzika hraje, ale bohužel se pořád bourá. Na dálnici D1 na 184,5 kilometru ve směru na Brno blokuje levý pruh, nepojízdné osobní auto, počítejte s pomalu jedoucími kolonami. Na dálnici D1 zůstáváme na 190. kilometru. Na příjezdu do Brna z Jihlavy se srazila dvě osobní auta, popojíždí se už od 178. kilometru, tak tam pevné nervy. A z D1 ještě na dálnici D2 na 3. kilometru směrem od Břeclavi na Brno stojí odstavené nákladní auto, tak projíždějte opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.

0: nás minut po deváté, 1. října Kygo, za chvíličku Pussycat Dolls a taky Verča, ahoj.
1: Ahoj.
0: Chvílka utekla, takže Verča může mluvit.
1: Děkuju.
0: Jaké to dneska bylo na cestách, při cestě do rádia?
1: Hezké, akorát jsem chvilku trčela v Dubňanském lese, protože jak tam upravuje ta cyklostezka, jak tam kásí nějaké stromy nebo něco, tak je to.
0: Prostě zastavit ten provoz. No ale chtěl jsem hlavně podotknout, že ti dneska na cestu do rádia krásně svítilo sluníčko.
1: Krásně to miluju za tím volantem, že mi to ksichtu padí to slunko.
0: No ale my se při sluníčku taky projdeme a projdeme se po jednom z nejslavnějších národních parků světa, protože zjistíme, když mnozí jsme to věděli, že lidé jsou...
1: Kasata.
0: No, já jsem chtěl najít nějaké takové, jako, dobře, děkuju. Yellowstone, znáš?
1: Aha.
0: Taky jsi tam byla.
1: Taky jsem tam byla.
0: A teda aspoň prstem na mapě, no. A v nějakém tom dokumentu, ale v Yellowstoneu letos zaměstnanci vytáhli z horkých pramenů a gejzíru rekordní množství odpadu. A některé nálezy jsou opravdu bizarní. Za chvíli prozradíme, co všechno se tam našlo.
1: No,
0: co všechno tam skončilo. Pussycat Dolls a Donča, jdeme na to.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: říjnový den roku 26, krásně sluní i s hity pro dobrou náladu z rádia jejich rádia Jižní Moravy, které také cestuje. Když se řekne Yellowstone, člověk si představí asi gejzíry, horké prameny a nádhernou přírodu. Jenže pracovníci tam letos lovili z vody i věci, které byste snad možná nečekali ani ve ztrátách a nálezech. Z termálních oblastí vytáhli přes 20 000 kusů odpadu. A mezi nimi třeba dudlíky, umělé nechty, rovnátka, sluneční brýle, golfové kolíčky nebo dokonce inhalátor. Našli tam i mince, a to z různých koutů světa, protože někteří turisté si z horkých pramenů pořád dělají studny přání. Část věcí, musí teda říct, jako ti, co nad tím dohlížejí, odnese lidem silný vítr, třeba jakože čepice nebo tak. Mm-hmm. Něco jim bohužel i upadne, ale problém je, že i malý předmět může ucpat přítok nebo odtok vody a citlivý pramen tím poškodit. Takže úplně jednoduché pravidlo, když už se vydáme do Yellowstoneu, já vím, že to není na daném pořádku, ale když už se tam vydáme, nebo vůbec to můžeme vzít do přírody, když jdeme, tak co do té přírody přineseme, to si také odneseme. A dudlík tomu děťátku raději pořádně připnout. No ale co je taky za mě docela zajímavé, oni sestavili takový žebříček, co všechno turistům padá z kapes, alespoň tak oni to nazvali. Takže za letošní sezónu pracovníci našli například 54 krytek objektivů fotoaparátů. Dokonce 42 tužek, poznámky, 36 slunečních brýlí, 20 hotelových karet, 17 dudlíků, 6 rovnátek, 5 sluchátek, 1 ten inhalátor a dokonce 1 kartu z hry Uno. Ty sedneš, zapaříš si prostě mariáš, nebo v tomto případě Uno, tak to tam jako zapomeneš. Chápu ty krytky z objektivu fotoaparátu. Kdo kdy fotil a používá to, tak víš, že
1: prostě
0: se to tam
1: nebo
0: se to tam blbě nasazuje jako kolikrát, že to tak jako nechceš poškodit ten objektiv, tak to tam dáváš tak jako lehce, aby si to ani nepoškrábala. Nesadí to tam dobře, vypadne ti to, jo? Sluneční brýle, dobře, může se tak... Hotelové karty. Tak no. Asi třeba vytahuješ něco z kapsy a náhodou ti zrovna vypadla ta
1: jo,
0: karta.
1: Jo, tak ono na všechno, když
0: budeš dudlíky, jako to tom, jako o... Tomu rozumím, promiň, nejvíc asi.
1: No, ale...
0: Těm dudlíkům, víš proč?
1: No to nevím.
0: Protože ty, když tam dojdeš, tak začneš čučet otevřenou hubu a to se stane i tomu prckovi nebo tomu dítěti prostě. Dojde, čumí, a otevře hubu a vypadne mu dudlík.
1: No jo, ale na to jsou ty klipy. Na ty dudliky.
0: No, ale oni používají klip jenom zase k muzice, tady ti Američani, takže oni to teprve objevují.
1: Ne, je to hrozné, ale...
0: No tak, jak jsme říkali, co si do přírody přineseme, to si také odneseme. Abychom si z té přírody mohli odnést taky to nejcennější, teda ten krásný zážitek. Je tak?
1: Je tak.
0: Hezky řečené, že?
1: Ano, jsi takový filozof.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: perfektní, jako vždy, Ed Sheeran. Ale ne vždycky býval perfektní. Já si pamatuju, že jsem někde četl, že když začínal koncertovat, tak prostě neměl prachy a přespával v londýnských parcích a bars, kde se nesmělo, prostě kolikrát dobrývají policajti vyhodili. Prostě ale šel si za tou svoji kariéru toho hudebníka. Dokonce jednu dobu nepoužíval mobilní telefon. Říká, že ho to strašně jako obtěžuje. Zahodil to prostě. Teď se budu věnovat jenom muzice, budu skládat, točit, nahrávat, blablabla, bla, bla, mobil vůbec nechcu.
1: Ale on je přesně takový ten typ, já ho úplně vidím bez toho telefonu v tom parku s těma vlasama jeho.
0: No, místo telefonu prý používal dokonce chvilku i poštovní holuby. No nic, teď úplně z jiného soudku.
1: Z úplně jiného soudku. Já tady za chvilku řeknu o takovém případu, co se může stát, když manželka pojme podezření, že sousedka spí s jejím manželem. Ta žárlivost dělá někdy divy a tady teda udělala velké divy.
0: Velké divy.
1: Velké divy.
0: Chcete-li velké divy, poslouchejte dál Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, my vám taky pošleme další hity pro dobrou náladu. Co nevidět, labuš?
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.

0: rádiu jejich základčku Australán, Lance Joy a nebo Miraj a Malinovej syrop, jež nám připomíná, že i dneska máme doplňovat pitný režim, protože máme tady mezinárodní den kafíčka, tak jsme si možná dali o nějaký ten šálek více a víme, že kafe je co? Močo půdne, ne?
1: No, ano.
0: Tak musíme dodržovat prostě pitný režim. A teď pojďme za těmi fantastickými sousedskými vztahy.
1: A velkými divy. Tady máme prostě zprávu, která dokazuje, že žárlivost dokáže velké divy s lidma. 50letá žena z Miami pojala podezření, že její sousedka má poměr s jejím mužem. No a tak se rozhodla jednat. Vloupala se do sousedčina domu a hodila na ní kbelík. Ale ne jenom tak, ledajaký kbelík, byl to kbelík s lidskými výkaly. Je to nechutné, že? Všiml si, že my se vždycky dostaneme takovou podobnou vlnu s těma našima.
0: Ale sleduješ je taky díky tobě většinou.
1: On se ten případ dostal až k soudu. Ta soudkyně musela u vazebního slyšení jako doslova přečíst nahlas, takže ona si myslí, že sousedka spí s jejím mužem, tak se vloupala do jejího domu a hodila na ní kbelík výkalu. Ta obžalovaná to přiznala, že takový kbelík skutečně vlastnila, protože měli doma rozbitý záchod, ale popřela tvrzení, že zaútočila jako první, že prý první na ní zaútočila ta sousedka s baseballovou pálkou.
0: Ano, prostřednictvím toho manžela zaútočila.
1: No, tak ji nechala to ve vazbě bez kauce a vzkázala jej, nechala sousedku na pokoji. A já jsem se pak snažila zjistit, jestli teda to aspoň bylo oprávněné nebo ne, jestli ten manžel byl nevěrný nebo ne, a to už tam nikde nepíšou.
0: Aha, no. A tak jste vás by teďko bude být aspoň funkční záchod, ne?
1: No, ty polepšila.
0: Tak ten starý blbý vtip, že pro pána, od čeho máte to modré oko a natržené ucho? Od kýchnutí, pane doktore. Prosím vás, a kde jste kýchnul? No, pod manželskou postelí jednoho boxera.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Veronika Brostanu přeje hezké čtvrteční dopoledne, blíží se nám 10. hodina a my si teď dáme ukázku muziky, kterou si budeme hrát právě po té 10. Bude to třeba Pokáč a jeho Ignor.
1: Ty jsi mi dala Ignor, jsi mě zablokovala.
0: Adele přidá song Set Fire to the Rain. A na playlistu taky Temper City a hit Self Aware. Čtvrteční Jihomoravské zprávy rádia jich dodá Petr Jindra a prozradí v nich třeba to, že zastávka Valtická točná bude v Břeclavi znovu fungovat. Tak zůstaňte s námi, ať vám nic neuteče a mějte krásný čtvrtek.
2: Vyhrávejte v odpoledním vysílání rádia jich poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
8: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
0: Přesně v 10 hodin přejem z rádia jejich krásný čtvrtek.
2: Rádio jich. Jihomoravské zprávy.
11: Zastávka Valtická točna bude v Břeclavi znovu fungovat a u univerzitního kampusu v Brně vyroste parkovací dům pro více než 650 aut. Autobusová zastávka Valtická točna v Břeclavské poštovné bude znovu běžně obsluhovaná. Kvůli opravě silnice na Valtické v posledních dnech některé spoje vynechávaly, přestože podle plánu měla zůstat v provozu. Město situaci řešilo s dopravcem a autobusy se tam mají vrátit. Výjimkou budou 8. a 9. října, kdy se bude na opravovaném úseku pokládat asfalt. V tyto dny mohou cestující využít zastávky Poštovna hlavní nebo Poštovna tovární čtvrť. U univerzitního kampusu v Brně vznikne nový parkovací dům, nabídne 652 míst a nahradí současné venkovní parkoviště Bíteřská. Stát bude mezi Bíteřskou, Akademickou a ulicí Kamenice v Novém Lískovci, tedy nedaleko kampusu a fakultní nemocnice Brno.

0: 24 stupňů a to v Jihomoravském Zlínském kraji. No a právě teď minutku po desáté, Žarošice měří 15, Mikulov 16, Spitihněv 18 a Zlín 19 stupňů Celzia.
1: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme.

0: zoologické zahrady slonice po náročné operaci zemřela a my si k tomu víc povíme tady u nás na Rádio Jih už za chvilku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Bohužel přinášíme smutnou zprávu ze Zlínské zoologické zahrady, už druhou takto smutnou zprávu tento rok týkající se slonů. Zlínská zoo přišla o slonici Kali. Všechno začalo abscesem u pravého klu, Kali si v létě kus klu ulomila. Léčba antibiotiky nezabrala a tak se v zoo ve spolupráci se specialisty před měsícem v mírné sedaci snažila oblast toho abscesu vyčistit. Nakonec ale kvůli tomu, kde byl a jak velký byl, byla nutná celková anestezie. Zoo tak slonici připravovalo na náročnou operaci, konzultovalo se s týmem odborníků z Berlína, který následně i přijel. No a v úterý 29. září provedli náročnou několika hodinovou operaci. Udělali maximum, ale bohužel pro slonici byly ta anestezie a zákrok tak náročné, že přes veškerou snahu zemřela. Pro zoo je to ztráta těžká, bolestná a možná o to bolestnější ještě, že to není letos první takový případ. V květnu totiž zase samec zaútočil na jednu ze samic, která při útoku taky uhynula. Teď jsou tedy ve Zlínské zoo jedna samice, jeden samec a jedno mládě slona afrického. Tak takovéhle zprávy jsou vždycky smutné, nikdo je nechceme slyšet, nikdo nechce, aby byly, to jasné. Ale bohužel, my každopádně přejeme do Zlínské zoo z rádia jich hodně sil a zvládněte to.
1: Rádio jich. Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: je No Name, Ava Max anebo Damianu Davis. A z novinek v kraji jeden pěkně zamotaný a prapodivný příběh z jednoho brněnského hotelu, kde měl chudák thajský turista pořádný šok. Z čeho, to si prozradíme na vlnách rádia jich už za pár minut.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum JIH 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metallkyjov.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: se s hitem The First Time a teď je krátce po půl jedenácté se na rádiu jich vydáváme za takovým poněkud zamotaným případem do jednoho z brněnských hotelů. Stalo se totiž to, že jeden thajský host se ubytoval, no a hned po příchodu do pokoje ho čekal šok. Viděl lidské prsty pod postelí. Nejdřív ho teda prý napadlo, že se může jednat o něco nadpřirozeného. Následně se ale ukázalo, že pod postelí byl opravdu schovaný živý člověk a hned po tom, co byl odhalený, tak z hotelu utekl. Provozovatel zájezdu, přes kterého byl host ubytovaný, tvrdí, že okamžitě informovali hotelový personál, ale nedostalo se jim žádné smysluplné pomoci. Host chtěl prý jiný pokoj, ale ten nedostal a personál prý tvrdil, že manažer hotelu bude k dispozici druhý den ráno v 9:30, ovšem návštěvníci z Thajska měli už v 9 hodin odjíždět jinam. Provozovatel naopak tvrdí, že postupovali jak měli a ve spolupráci s policií. Pravda, do hotelu přijeli i policisté, ale v podstatě nemělo se co vyšetřovat. Muž už tam dávno nebyl, nic nepoškodil, nic neukradl, takže vlastně nebylo, co by se tam šetřilo. Ukázalo se, že teda nejspíš dveře byly nedovřené a tak se nezvaný host dostal do pokoje takto, vlastně ještě před příchodem nového hosta. Thajský host se nakonec rozhodl v pobytu pokračovat a přestože podle prošetření nebyl hotel na vině, tak nabídli turistovi ubytování zdarma jako takovou kompenzaci za ten šok. No tak šok bychom asi měli všichni z takového zážitku, tak rozumíme tomu, naštěstí to všechno dobře dopadlo, všechno se to vyřešilo, tak snad nebude turista na Česko vzpomínat jenom takhle. No a my už se teď pojďme vrátit zpátky k muzice, za okamžiky posíláme z našeho playlistu rádia, jich tak si užijte a hezké dopoledne.
1: Město Valtice vás zve na Valtické vinobraní. Město Valtice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Valtic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Páteční dopoledne vám přeje Veronika Brosťánu a my si samozřejmě teď na rádiu již dáme ukázku muziky, která nás čeká po 11. Takže ať už jste kdekoliv dneska a děláte cokoliv, tak k vám poletí třeba Olivia Rodrigo.

0: Dante Smile o tom, že ľudia nie sú zlí. Petrin Drahá v dnešních jihomoravských zprávách, třeba o tom, že Břeclav přijímá žádosti o dotace na sport a kulturu. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásný čtvrtek.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artstia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artstia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo Jih a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá Okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Za minutku bude 11 a z rádia Jih přejeme krásné dopoledne.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Břeclav přijímá žádosti o dotace na sport a kulturu a v brněnské Nové Zbrojovce vznikne škola propojená s Masarykovou univerzitou. Břeclav ode dneška přijímá žádosti o městské dotace na sport a kulturu pro příští rok. Zájemci je mohou podávat do 15. října. Žádost je možné poslat pouze elektronicky přes portál občana města Břeclavy. Programy jsou určené na podporu rozvoje tělovýchovy, sportu a kulturních aktivit. V brněnské Nové Zbrojovce má vzniknout nová základní a mateřská škola pro 810 dětí. Nebude to ale úplně běžná škola. Brno ji připravuje společně s Masarykovou univerzitou jako takzvanou klinickou školu. To znamená, že se v ní běžná výuka dětí s výzkumem a hlavně s praktickou přípravou budoucích učitelů. Pedagogickou koncepci má na starosti Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Ta se bude podílet i na fungování školy. Areál nabídne 27 tříd, počítá se zhruba se 110 zaměstnanci. Součástí budou také sportovní prostory, chráněný vnitřní dvůr a střešní terasy využitelné pro výuku i odpočinek. Město teď pracuje na získání potřebného povolení. Náklady se odhadují na zhruba 900 milionů korun a výuka by mohla začít ideálně ve školním roce 2032-2033.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Očekáváme skoro jasno až polojasno, večer potom i oblačno. A co se teplot týče, tak ty vyšplhají v Jihomoravském kraji až na krásných 25 a ve Zlínském 24 stupňů. A právě teď minutku po 11. Hodonín, Bořetice, Břesovice hlásí 18 a Moravský Písek 19 stupňů Celsia.
2: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezky.

0: Vánoční náladu jsou na rádiu už za námi, další dva před námi, no a potom je před námi výlet do Starého Města za jedním, no, nazvěme to problémem. Problém totiž mají prý obyvatelé jedné z tamních ulic, a to s tím, že mají na autech tačí trus. A víte, co by teda alespoň podle slov jednoho stěžovatele chtěli? Ty stromy vykácet. Jak se k tomu staví radnice, si povíme na rádiu jich už za několik málo minut. Tak si na to počkejte a do té doby užijte muziku.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: po 11. hodině Rádio Jižní Moravy. No a my si teď povíme, jaký problém řeší obyvatelé Michalské ulice ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Prý tam dlouhodobě hodně utrácejí za myčku. Proč? Protože jejich auta denně znečišťuje podle jednoho ze stěžovatelů ptačí trus. Od jara prý na vozidla padají květy, pak plody, no a celou dobu právě zmiňovaný ptačí trus. Takže když přijedete z práce někdy na večer, tak jediná volná parkovací místa jsou pod stromy, kde nikdo parkovat nechce. Tento pán tedy podal na radnici stížnost a požaduje radikální řešení. Radnice Starého Města ale zeleň chrání, no díky bohu, kácení zdravých a asi 20 let starých stromů odmítají, protože samozřejmě ty stromy ve městě plní mnoho důležitých funkcí, od tlumení hluku přes zachytávání prachu až po zastíňování. Stromy ale prý posoudí arborista, no a když to doporučí, tak projdou redukčním řezem, a to někdy na přelomu jara a léta příštího roku. Podle starosty Starého Města je tato stížnost ojedinělá a vidí to tak, že se udělá mezi obyvateli Michalské ulice anketa, jestli teda preferují vykácení stromů a výsadbu nové zeleně, anebo zanechání těch, co tam už jsou. No, tak jako pardon, ale v zájmu všech věřím, že ti obyvatelé Michalské ulice budou normálně kloudně přemýšlet a nenechají si vykácet vzrostlé 20 roků staré stromy a zasadit tam místo nich nějaké paličky, které zase budou x let růst, když ty to už tam jako dávno stojí a tu svoji funkci plní, že ano. A jakože když budeme kácet stromy pokaždé, když budou někomu kadit ptáci na jeho drahocené auto, no tak to potěš. Takže do staráku hodně štěstí z rádia jich. A opravdu, ale opravdu jsem zvědavá, jak tady ta anketa dopadne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Daniels z Glee, Za malý moment Offenbach, Eric Pritz a nebo Maroon 5. No a taky si povíme o tom, co nového mají v Tišnově. V Tišnově mají od včerejška nový Babybox a rozšířil tím tedy síť Babyboxů u nás v České republice. Kolik jich vlastně celkem je, jak dlouho už tahle služba funguje a kolik za tu dobu do nich lidi odložili dětí, i to si řekneme tady u nás na rádiu už za chvilku.
1: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobile, auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jogovelu 150 gramů při koupi 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

čas 11 hodin a 39 minut, posloucháte rádio již, díky za to. No a babyboxí síť v Česku se rozrostla o jeden další. Nový babybox mají od včerejška v Tišnově na Brněnsku a je tedy 94. babyboxem v České republice. Tak jako všechny má pomoct odloženým dětem, aby mohli získat rychlou zdravotní péči a bezpečí samozřejmě. Když se podíváme na čísla, tak za víc než 21 let fungování těchto boxů do nich lidé odložili 283 dětí. Jejich cíl je nám asi jasný a známý, je to předejít ohrožení zdraví dětí, které se rodiče rozhodnou odložit. Když do babyboxu někdo dítě vloží, tak se automaticky zapne vyhřívání, ventilace a s nějakou malou prodlevou taky alarm, který dá vědět zdravotníkům, že tam dítě je. Další babyboxy v Jihomoravském kraji jsou třeba v Blansku, Břeclavi, tady v Hodoníně, ve Vyškově, v Boskovicích na Blanensku a nebo v Kyjově. A vůbec první babybox se otevřel 1. června 2005 v pražském Hloubětíně.

0: že je to, jak je, tak je to určitě nejúčinnější, nejlepší řešení pro zdraví těch miminek. Takže my do Tišnova zdravíme z rádia jich a teď už posíláme Michala Hrůzu s jeho písničkou pro Emu.
1: Rádio jich. Rádio jižní Moravy.

Rádio I. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dáme ochutnávku muziky pro tu první odpolední hodinku, kterou spolu budeme trávit. Dáme si třeba Mr. President a jeho Coco Jumbo. Chris Cross Amsterdam přidají hit My Oh My. A Eva Farná s kapelou Mirai, jejich Vzpomeneš si. No a u univerzitního kampusu v Brně vyroste parkovací dům pro více než 650 aut. O tom a nejen o tom budou dnešní humorovské zprávy rádia a jejich podání Petra Indry.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání rádia jich poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská, Kyjově.
3: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
4: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
3: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
0: Z rádia jich přejeme dobrou chuť. Máme přesně 12 hodin.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Zastávka Valtická točna bude v Břeclavi znovu fungovat a u univerzitního kampusu v Brně vyroste parkovací dům pro více než 650 aut. Autobusová zastávka Valtická točna v Břeclavské poštorné bude znovu běžně obsluhována. Kvůli opravě silnice na Valtické i v posledních dnech některé spoje vynechávaly, přestože podle plánu měla zůstat v provozu. Město situaci řešilo s dopravcem a autobusy se tam mají vrátit. Výjimkou budou dny 8. a 9. října, kdy se bude na opravovaném úseku pokládat asfalt. U univerzitního kampusu v Brně vznikne nový parkovací dům, nabídne 652 míst a nahradí současné venkovní parkoviště Býtežská. Stát bude mezi Býtežskou, Akademickou a ulicí Kamenice v Novém Lískovci, tedy nedaleko kampusu a fakultní nemocnice Brno. Právě v této části města je o parkování dlouhodobě velký zájem.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Na jihu i jihovýchodě Moravy očekáváme skoro jasno až polojasno, večer potom i oblačno. Na venkovních teploměrech nám právě teď vede 20 stupňů, hlásí Kyjov, Dubňany, Vrbice i Vlčnov.
6: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme taky za volanty.

nákladním a tady se připravte na zdržení v narůstající koloně. Tak buďte ohleduplní na silnicích, taky trpěliví a my vám z rádia jich přejeme šťastnou cestu a dobře dojďte.

0: chuť Kobyrům z rádia jich za chvilku z playlistu Španělský frajer Enrique a nebo Lukyho oblíbení Disturbed. No a taky máme jeden takový zajímavý tip na následující dny. V Brně to totiž ode dneška do soboty bude svítit jako život. Začíná tam festival Prototyp a různé světelné instalace a dokonce i velký nafukovací model měsíce budou k vidění. Podrobnosti k tomu už za chvilku, tak si je nenechte ujít. A teď už na rádiu jich slibovaný Enrique Iglesias.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

16 minut popolední. No a jestli jste z Brna, anebo se do Brna třeba už delší dobu chystáte, tak možná zrovna tyhle dny by mohly být i pravé, protože ode dneška do soboty 3. října Brno ožije světlem a taky se budete moct podívat na měsíc. V Brně totiž začíná festival Prototyp. Takže pojďme postupně. Tak co se toho měsíce týče, tak na balkóně fary u kostela svatého Jakuba bude právě od 1., to znamená ode dneška do 3. října, od soumraku do půlnoci Luna Lawn, velkoformátový nafukovací model měsíčního povrchu z hvězdárny a planetária v Brně. Vzhledem k tomu, že bude umístěný takhle vysoko, tak se promění v takové vzdálené těleso, podobně jako skutečný měsíc. A když by vám nestačil jenom ten pohled na měsíc, tak můžete zaplout do kostela svatého Jakuba a tam na vás bude čekat 12-minutové představení, které povede od zrodu vesmíru přes hvězdy a souhvězdí až k novému začátku. No a co se těch světel týče, tak centrum Brna bude teď 3 dny takovou

0: trase, která vede přes Zelený trh, Dominikánské a Moravské náměstí, okolí kostela svatého Jakuba právě, Biskupský dvůr, Koliště, Janáčkovo divadlo až na Špilberg. Většina těch instalací je zdarma, jenom k některým vybraným, které jsou uvnitř, tak bude potřeba takzvaný prototyp pás a ten jde koupit buď online, anebo v turistickém informačním centru. A já jsem se dívala taky na ty fotky a fakt to vypadá zajímavě, takže to může být super zážitek. Tak si to užijte, pokud se chystáte vyrazit, a užijte si pojďme taky následující muziku. Tady je Eva Farná, Miraj a jejich Vzpomeneš si?
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: pokračujeme z rádia jich snadho takové i máte. My k další troše pohody přispějeme další muzikou a potom si povíme o páru, který musel kvůli porodu volat i policii. Miminko si totiž pro cestu na svět vybralo zrovna páteční odpolední špičku, což pokud jste v ní někdy v Brně jeli, tak víte, že to se moc rychle nikam nedostanete. Problém proto vyřešila policie. Detaily už za chvilku, tak zůstaňte s rádiem Micha, mějte hezké odpoledne.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť

0: Telekom.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobile, auto, které vás může překvapit. Více na drautomobiles.cz.

říjnové odpoledne letošního roku trávíte s rádiem Mich. No a my si teď řekneme o tom, jak jedno dítě v Brně bude mít v budoucnu originální historku, jak přišlo na svět. Vybralo si páteční odpolední špičku v Brně. Takže

0: cizincům a požádat policii o pomoc. Policisté vozidlo v koloně rychle našli, no a potom ho bezpečně doprovodili až do nemocnice. Jenom co přijeli do porodnice, nastala ale další komplikace. Lékaři zjistili, že přirozenou cestou to nepůjde, takže musel být provedený akutní císařský řez. Nakonec se ale po několika hodinách narodila zdravá holčička. A představte si, novopečený tatínek zavolal na 158 ještě jednou, aby to policistům sdělil a aby jim poděkoval za pomoc. Takže to máme zase jednou hezký příběh. Je fajn, že i řidiči na cestě se zachovali dobře a uvolňovali cestu, jak měli, že policisté pomohli a že se narodila zdravá holčička i přes nějaké ty další komplikace. Gratulujeme čerstvým rodičům a z rádia jich posíláme další dnešní muziku.
1: V sobotu 3. října vás na zámku v Lednici čeká výjimečný koncert v rámci Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Bach meets Bowling propojí svět klasické hudby s jazzem. Těšit se můžete na vynikající české interprety Terezí Fialovou, Jiřího Bártu, Jiřího Stivína a Petra Dvorského. Vstupenky zakoupíte na lvhf.cz. Partnerem festivalu je společnost ZFP Group.
2: Město Valtice vás zve na Valtické vinobraní. Město Valtice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Valtic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.valtickevinobraní.cz.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: telefonu, přeji od mikrofonu rádia jejich krásný čtvrtek, krásné čtvrteční odpoledne, zdravím vás do práce, domů, na cesty, na zahrádky, na kafička, prostě všude tam, kde jste a k tomu všemu, co děláte. Pokud nás ladíte, tak i po 13. hodině k vám poletí další muzika a zní třeba Loufanánek Hagen a Moravian Rhapsody.
1: A tak hledím na vinice kolem ovce z Koronice.
0: Miley Cyrus přidá hit Best Persuade. No a dáme si taky 90. Barbie Girl. No a v brněnské Nové Zbrojovce vznikne škola propojená s Masarykovou univerzitou. Tak například o tom nám poví Petr Jindra v dnešních jihomoravských zprávách rádia jich. Tak zůstaňte s námi, užijte si muziku, užijte si odpoledne a mějte krásný čtvrtek.
2: Vyhrávejte v odpoledním vysílání rádia jich poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
7: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo,
8: iPhone 17,
9: laserové projektory,
8: sluchátka Apple Beats
9: a stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Za necelou minutku nám odbije 13. hodina a my vám přejeme krásné odpoledne.
2: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
12: Břeclav přijímá žádosti o dotace na sport a kulturu a v brněnské Nové Zbrojovce vznikne škola propojená s Masarykovou univerzitou. Břeclav ode dneška přijímá žádosti o městské dotace na sport a kulturu pro příští rok. Zájemci je mohou podávat do 15. října. Žádost je možné poslat pouze elektronicky přes portál občana města Břeclavy. Programy jsou určené na podporu rozvoje tělovýchovy, sportu a kulturních aktivit. V brněnské Nové Zbrojovce má vzniknout nová základní a mateřská škola pro 810 dětí. Nebude to ale úplně běžná škola. Brno ji připravuje společně s Masarykovou univerzitou jako takzvanou klinickou školu. To znamená, že se v ní běžná výuka dětí s výzkumem a hlavně s praktickou přípravou budoucích učitelů. Pedagogickou koncepci má na starosti Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Ta se bude podílet i na fungování školy. Areál nabídne 27 tříd, počítá se zhruba se 110 zaměstnanci. Součástí budou také sportovní prostory, chráněný vnitřní dvůr a střešní terasy využitelné pro výuku i odpočinek. Město teď pracuje na získání potřebného povolení. Náklady se odhadují na zhruba 900 milionů korun a výuka by mohla začít ideálně ve školním roce 2032-2033.
13: Rádio Jih, počasí.
0: I nadále očekáváme skoro jasno až polojasno a večer i oblačno. Teploty až krásných 25 stupňů v Jihomoravském kraji a 24 ve Zlínském. No a právě teď na venkovních teploměrech v Uherském Hradišti, Novém Podvorově, Lanžhotě i Traplicích měříte 22 stupňů Celsia.
14: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
13: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké počasí máme.

Počítejte tady s omezením. Na D2 na 24. kilometru směrem od Bratislavy na Brno se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním, na vozovce leží střepy a části karoserie. Kolona se ale zatím netvoří. Na obchvat

0: parkování auto mimo vozovku během vyprošťování, počítejte i tady s omezením provozu. Tak hlavně opatrně, ať už frčíte kamkoliv, a my vám z rádia jich přejeme šťastnou cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: 13. hodině a tak se podíváme, co nás dál ještě čeká společně. Tak samozřejmě muzika, no ale taky třeba zkrášlování. Krášluje se prostor před Břeclavským nádražím. Přibývají stojany na kola a bude se taky sázet. Detaily nabídneme na vlnách Rádia Jih už za pár minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

listíky, šťurám koptě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem narozen tu nebyl. A tak hledím na vinice, kolem ovce z koronice, kde pár milých týpků sedí kolem jinýho sklípku. Klábo si a zpívaj, hrajou to svítání v hodokvasu, otvírají chodby času jako víno zra.

rádi, že dále ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy i 16 minut po 13. A podíváme se teďka do Břeclavy, protože před Břeclavským nádražím se to začalo zkrášlovat. Dneska tam začaly technické služby instalovat nové stojany na kola, takže už tam nebudou někde nevzhledně na travnaté ploše, bude jich celkem 78 těch stojanů, každý na 3 kola, to znamená 234 míst. Takže asi o 40 míst pro kola víc než původně a nově budou stojany.

0: Martináče s letničkami. No tak my do Břeclavy zdravíme, je to pecka a my taky jednu pecku posíláme z našeho playlistu Rádia Jih. Tady je Miley Cyrus a hit Best Persuade.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Let's go.

Rádio I. Rádio I.

blíží se nám půl druhá, takže to znamená co? Že už proběhne za chvilku střídačka s Vlastíkem, ale ještě předtím vás někam pozvu. Do Strážnice, protože právě do Strážnice, do kulturního domu Strážničan, přijede naživo oblíbený podcast Matky bez filtru. Ten mají ženy, které

0: 14 hodin. Tak pokud na zítřejší večer nic nemáte, tak určitě vyrazte, stojí za to vyrazit a stojí za to taky dál ladit Rádio Jih, protože už za chvilku posíláme Vesnu a Moravu.
1: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobile si od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
3: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo Jih a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: páteční odpoledne z rádia i... Where is my husband? Your husband is coming, Vlasti. Čau.
1: No, zapomeň na to. Nazdar, Verčo. Zdravím tebe. Samozřejmě všechny posluchače našeho rádia a taky všechny manželé, kteří mají to štěstí, že mají manželku, která se o ně postará, která jim uvaří, uklidí.
0: Co?
1: A nepustí je na pivo.
0: Kde jsme v 19. Každý večer. Století?
1: Ne, už je to jinak?
0: Jo, jistě, že to... Nebo takhle.
1: Jo, už uklízí chlapi, jo, je mi to...
0: Ne, ne, tak snad na půl to má být, ne?
1: No, mělo by, no. Mělo by. A ty už si to někde zažila?
0: Jo.
1: Že, jo? Jo. Tak jo, dobře. Takže prosím tě, mám pro tebe dvě slova pospátku, takže to první je... Pek, cír, tek, kele,
0: elektrické.
1: Ano. Utard.
0: Dráty.
1: Ano, dráty. Elektrické dráty, protože my jsme se, když jsem přišel tady do rádia, tak jsme se bavili o té příhodě z Uherského Hradiště.
0: Ze starého
1: města, kde má pan
0: problémy. Problém s kakáním ptáčků.
1: Ano, ano. Tak já, když jsem to slyšel, tak si říkám, v tom případě, pokud jakože by se měly ty stromy pokácet, tak v tom případě navrhuji, aby se taky přestříhaly elektrické dráty, protože na těch taky se dávají ptáci, že jo, a na ty auta. No.
0: To je pravda.
1: Že jo?
0: No.
1: Tak to je naše rada tady z Rádia Jih.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: z těch novějších věcí Armin van Buuren, Everlasting. Kyjov chce získat dotaci na nové pohybové hřiště pro děti. Také o tom budou další humorské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné, ale opravdu krásné čtvrteční odpoledne.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlastu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
4: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Hezké odpoledne, bylo 14 hodin.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Kyjov chce získat dotaci na nové pohybové hřiště pro děti a lidé nerespektují zákaz vstupu přes uzavřenou hráz brněnské přehrady dále chodí. Kyjov chce získat peníze na nové pohybové hřiště pro děti od 7 do 14 let. Město proto požádá nadaci ČES o příspěvek z programu Oranžové hřiště. Jde o vítězný projekt participativního rozpočtu z loňského roku, u kterého se při přípravě ukázalo, že překročí původní finanční limit. Radnice proto hledá další zdroj peněz, aby se mohl projekt uskutečnit. Příprava nového přivaděče k dálnici D55 mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem pokračuje. Veřejnosti teď město představilo doporučenou trasu, která počítá s obchvatem Jarošova, Novým mostem přes Moravu a napojením směrem k dálnici. Stavba má ulevit dopravě v Jarošově, Mařaticích i centru Souměstí. Projekt je ale zatím ve fázi příprav a čekají ho další průzkumy a povolování. Náklady se nyní odhadují na 1,6 miliardy korun. Mostovka hráze brněnské přehrady je od úterý sice uzavřená pro auta, cyklisty i pěší. Náhradní přechod přes vodu vede po lávce zhruba 800 metrů po proudu u fotbalového hřiště v Kněničkách. Podle místních ale někteří lidé zákaz nerespektují a přes hráz dále chodí. Městská policie místo sleduje a za porušení zákazu může uložit pokutu až 1500 korun na místě. Rekonstrukce hráze za více než 46 milionů korun má skončit v prosinci příštího roku.
10: Rádio Jih. Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Břeclavi, v Ratíškovicích, v Babicích a v Lednici měříte aktuálně 23 stupňů Celsia. Zítra bude převažovat polojasno, oblačnost bude průsvitná a během dne čekáme postupně od východu její pozvolné zmenšování. Nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
12: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
10: Rádio Jih. Doprava.
0: Pojďme se podívat také na silnice na Brněnsku. Před Útěchovém směrem od Vranova havarovalo osobní auto mimo vozovku. Během vyprošťování počítejte s omezením provozu. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu. A než si pustíme první songy v téhleté hodince, tak jenom otázka na vás. Máte doma oslavence, toho, kdo dnes slaví narozeniny nebo svátek, což je Igor a Arnold? V tom případě napište bez jakékoliv omáčky pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889. My jeho jméno zmíníme v našem vysílání.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak ještě jednou, pouze jméno, příjmení a kde oslavenec bydlí, posíláte na 606 703 889.

0: Tento týden vychytáváte v odpoledním vysílání Rádia Jih, abyste získali poukaze na zážitkové malování pro děti v hodnotě 600 korun v ateliéru Artia Břeclav. Po každé jiný zvuk a dnes to bude, prosím vás, zvuk ovcí, tak jenom si ho můžeme připomenout, abyste věděli, jak na to. Velkou jsem si připadal jako v parlamentu. Každopádně více o tom, co všechno vaše děti zažijí v Artia Břeclav, zjistíte na www.timeaturciak.art, tak se tam rozhodně mrkněte.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Igore, Arnold, k dnešnímu svátku ti přejeme z rádia jich jen to nejlepší, hlavně Igorovi Doležalovi, ano, zdravíme ho, gratulace letí také tobě, kdo dnes 1. října oslavuješ narozeniny, stejně jako Renátka Miklová z Hrádku, Bohumila Důbravová z Hodonína, Jirka Winter z Nivnice, nebo dnes už 18-letý Tomáš Dudák z Břeclavy. Tak všechno nej.

0: 30. je mimo jiné Světový den cyklistiky, Mezinárodní den lékařů, Mezinárodní den hudby, Mezinárodní den seniorů, Den CD přehrávačů a Mezinárodní den kávy. Jednou z velkých osobností narozených 1. října je legendární britská herečka, dáma britského impéria a držitelka mnoha ocenění Julie Andrews, kterou všichni milujeme jako Mary Poppins nebo královnu z filmu Deník princezny. No a z jejich myšlenek se pro dnešní den skvěle hodí tahle. Vytrvalost je to, co dělá nemožné možné, možné pravděpodobným a pravděpodobné jistým. No a když máme ty mezinárodní a světové dny cyklistiky, seniorů a lékařů, tak si dáme jeden vtípek na toto téma. 80letý děda jel na kole a skončil v dřevěném plotu. Když se probral v nemocnici, ukázal mu doktor rentgenový snímek jeho polámaných žeber. Děda se pozorně dívá a pak povídá: pane doktore, ten plaňkový plot poznávám, ale nikde nevidím moje kolo.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Máme 14 hodin 28 minut. A co nás čeká dál? Milovníci tramvají a šalin z Bystřete. Na rádiu jich pro vás budeme mít tip na víkend, jak Brno. Už v sobotu se totiž můžete podívat přímo do míst, kam se běžně veřejnost nedostane. Za chvíli uslyšíte víc, tak rozhodně držte vlnu na jihu. Mezitím Teddy Swims, Black Eyed Peas a Dua Lipa Physical.
1: Stavební firma Stavdomy je certifikovaným partnerem programu E4 Dům od Wienerbergeru. Nabízí moderní řešení pro vaše bydlení s důrazem na ekonomiku a efektivitu. Stavby nově realizuje také pomocí stěcího robota. Zajišťuje hrubé stavby, dokončovací práce i rekonstrukce. Pořádný dům bez starostí. Stavdomy.cz.
2: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. V kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Zpěvačka Dua Lipa, její Physical na frekvencích rádia Jižní Moravy a my v tuhleto chvíli míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Jestli vás zajímá a někdy zajímalo, co se děje s brněnskou šalinou, když zrovna nevozí cestující, tak v sobotu můžete nahlédnout přímo do zákulisí garáží. Dopravní podnik Brno otevře veřejnosti ústřední dílny v Medlánkách. Od 1 do 5 odpoledne tam uvidíte, jak se tramvaje opravují, udržují, ale také, jak vznikají nové vozy drak. Uvidíte třeba lakovnu, karosárnu, práci na podvozcích nebo soustružení kol. Připravené budou i komentované prohlídky. Program myslí také na děti, čeká je stezka dílnami, tvoření nebo ukázky 3D tisku. K vidění budou historické a retro tramvaje, dopravní trenažéry a projet se bude moct taky na drezíně. Do brněnských Medlánek se navíc můžete tuto sobotu svést speciálními retro tramvajemi z centra Brna, případně klasicky linkou číslo 1 na zastávku Hucova. Tak do Brna zdravíme a po frekvenci 105.1 FM posíláme další hity pro dobrou náladu. Začne to už za chviličku Poetika každou vteřinou.
1: Město Vátice vás zve na Vátické vinobraní. Město Vátice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Vátic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.vatickevinobraní.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

muzika úplně typická a vhodná na čtvrteční odpoledne. Bude taky zpěvačka Rose, její New Trick. Uvidíme, jestli to bude takový hit jako Billy Apache. A co se týká československé muziky, mimo jiné

0: další jihomoravské zprávy a v nich mimo jiné informace také o tom, že Senát chce zrušit promlčecí dobu u vražd. Tak si počkejte na podrobnosti a pokud byste chtěli vyhrát taky poukaz v hodnotě 600 korun na zážitkové malování v ateliéru Artia Břeclav, tak rozhodně, jakmile uslyšíte v našem vysílání ovce, jo, jak budou bečet ovce, tak volejte sem do studia na 518 345 678.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
3: Co jsem říkal, bez vědění to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vědění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla, to dobré začíná u nás. Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Hezké odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
2: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
8: Senát chce zrušit promlčecí dobu u vražd a zlínská nemocnice se znovu zapojuje do růžového října. Senát schválil návrh, podle kterého by se vražda v Česku už neměla promlčovat. Dnes je promlčecí doba 30 let, po jím uplynutí už pachatele za vraždu nelze trestně stíhat. Novela má toto pravidlo zrušit u vražd spáchaných po začátku její účinnosti. Autoři změnu zdůvodňují mimo jiné tím, že moderní forenzní metody dnes dokáží pomoci odhalit pachatele i po desítkách let. Návrh teď zamíří k vládě a potom do poslanecké sněmovny, takže zatím ještě nejde o platný zákon. Pokud by novela prošla v navržené podobě, měla by začít platit od července příštího roku. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se znovu zapojuje do kampaně Růžový říjen, zaměřené hlavně na prevenci rakoviny prsu. Obchodní dům Zlín během října věnuje z každého nákupu 1 korunu nemocnici na další přístroj s chladícími čepicemi pro pacienty při chemoterapii. Součástí kampaně bude 13. října také Den pro zdravá prsa přímo v nemocnici. Připojí se i Městské divadlo Zlín, které bude nasvícené růžově a nabídne vybraná představení v akci 1+1 zdarma.
2: Počasí.
0: Ve Strážnici a ve Velkých Bílovicích měříte aktuálně 24 stupňů Celsia, v Topolné 23 a ve Zlíně 22 stupňů Celsia. V pátek má převažovat polojasno, oblačnost bude průsvitná a během dne čekáme postupně od východu její pozvolné zmenšování. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8.
9: Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
10: Rádio Jih. Doprava.
0: A zamíříme také na silnice na Uhersko-Hradišku v Uherském Ostrohu ve Školní ulici. Srazilo osobní auto cyklistu, projedete s opatrností a pozor na dálnici D2 na druhém kilometru směrem od Bratislavy na Brno. Došlo ke srážce osobáku s nákladákem. Jeden pruh je neprůjezdný, počítejte s kolonou a se zdržením. Tak šťastnou cestu, ať už jdete kamkoliv.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
0: Máme 2 minuty po 15. hodině, ještě jednou krásné odpoledne vám všem, kteří posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravě. A pozor, připomínám, že pokud byste si chtěli od nás odnést poukaz na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav, tak rozhodně poslouchejte odpolední vysílání a jakmile uslyšíte ovce, tak volejte sem ke mně do studia na 518-345-678, buďte první a poukaz na zážitkové malování pro děti bude pro vás a bude váš Artia Břeclav.

0: akce jsou ty, které vám dnes přinesou poukaz na zážitkové malování pro děti v hodnotě 600 korun v ateliéru Artia Břeclav. Tak jakmile je uslyšíte, volejte sem ke mně do studia. Co nás čeká dál ve vysílání Rádia Jih? Už je to tady. To, o čem jsme na Rádiu Jih mluvili v minulých dnech, je dokončeno. Nová brněnská hala už zná název vlastního piva. Jak se bude speciální desítka jmenovat, uslyšíte po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu na jihu. Já vám posílám Katy Perry a taky budou Marshmallow.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: informace z Brna. Nová multifunkční T-Arena v Brně bude mít svoje vlastní pivo. O tom jsme se na rádiu již bavili v minulých týdnech. Speciální 10-stupňová novinka z pivovaru Starobrno nakonec ponese název Arena. O jménu rozhodovali lidé během dne otevřených dveří na konci září. Arena získala 54% hlasů a s velkým náskokem porazila názvy Fest 10, Puls a Combo. Pivo vzniklo přímo pro novou halu a do její pravidelné nabídky se dostane od ledna příštího roku. Vaří se z moravských sladů a českého chmele. Podle zástupců pivovaru měl být název hlavně jednoduchý, snadno zapamatovatelný a použitelný nejen pro hokej, ale i koncerty a další akce, které se v hale budou konat. Mě jenom mrzí, že teda neprošel můj návrh, protože já jsem navrhoval, že by se pivo mohlo jmenovat Nic, jo, už jenom ta představa, co si dáš, Nic, přijdete domů, co si chlastal, Nic.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Nejte na to, že jakmile uslyšíte v našem vysílání zvuk a bečení ovcí, tak rozhodně volejte sem do studia na 518-345-678, protože pro vás budu mít poukaz na zážitkové malování pro děti. Artia Břeclav, více na www.timeaturciak.art, tak se tam mrkněte, nebo se podívejte taky na naše webové stránky www.radiojich.cz. Tak a o čem bude řeč už za chviličku? Víno a další nápoje ze zahraničí, nepřiznané tržby a škoda v desítkách milionů korun. Daňová Kobra zasahovala kvůli podezření na rozsáhlé krácení daní. Držte vlnu na jihu a za 10 minut uslyšíte podrobnosti.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia, Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Střední škola Strážnice slaví 100 let vzdělávání na adrese Jana Skácela 890. V sobotu 3. října proto otevře své dveře veřejnosti. Přijďte si od 9. do 16. hodiny prohlédnout školu, její historii i současnost. Čekají vás komentované prohlídky v 10 a ve 14 hodin, prezentace historie školy, ukázky prací studentů, workshopy, možnost focení a tvoření pro děti. Přijďte oslavit 100 let vzdělávání na Střední škole Strážnice už v sobotu 3. října.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Zpěvačka Shakira, její Waka Waka. 15:37. Máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte. No a teďka už k té zprávě, kterou jsme zmiňovali před malou chvílí. Daňová Kobra odhalila podezření na krácení daní při obchodování s vínem a dalšími nápoji. Případ začal na základě upozornění finančního úřadu pro Zlínský kraj. Podle celníků měly některé firmy nakupovat nápoje a tichá vína v dalších zemích Evropské unie, jejich dodání ale řádně neuváděly v daňových přiznáních. Stát tak mohl přijít na DPH o desítky milionů korun. Vyšetřovatelé při prohlídkách zajistili účetní dokumenty, elektronická data a další důkazy. Finanční správa také zablokovala některým subjektům peníze na bankovních účtech. V případu je zatím stíhaný jeden člověk, který skončil ve vazbě. V případě odsouzení hrozí pachatelům až 10 let vězení. No, to jsou věci. Tak myslím si, že teďka už pojďme zase k něčemu veselějšímu a to budou hity pro dobrou náladu, které vám teď nabízíme na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: frekvencích Rádia Jižní Moravy, Verona, její náhodou. 15 hodin 43 minut, to je aktuální čas, a protože před malou chvíli zazněly právě na začátku téhleté písničky Ovce, je jasné, že přivítáme na telefonní lince někoho z vás, posluchačů Rádia Jih. A já vím, že je tam připravená Pavlínka, přeju krásné odpoledne. Ahoj Pájo.
1: Krásné odpoledne přeji.
0: Tak Pájo, prosím tě, ty jsi slyšela dobře, ovečky, to znamená, že pro tebe máme poukaz na zážitkové malování pro děti v hodnotě 600 korun v ateliéru Artia Břeclav. Mě jenom zajímá, kolik máš takhle dětí?
1: Dvě holčičky mám.
0: Dvě holčičky, tak to bude teda bitka o to, kdo to dostane, že jo? Budeme držet palce, no, aby to klaplo. Prosím tě, která z holčiček je víc taková jakože na umění?
1: Starší.
0: Ta starší. Ta starší, je mi to úplně jasné. Ta druhá je zase třeba jakože takhle na pořádnou práci. Nebojí se toho?
1: Tak, jo, přesně tak.
0: No tak, máte to krásně vyvážené. Pavlínko, zdravíme do Klobouku Brna, přejeme hezký den, měj se krásně, ahoj.
1: Děkuji.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, protože zítra je pátek. I v pátek vám nabídneme poukaz na zážitkové malování pro děti v hodnotě 600 korun v ateliéru Artia Břeclav. Podívejte se na stránky www.timeaturciak.art nebo se podívejte na naše webové stránky www.radiojih.cz a tam se prokliknete úplně nejjednodušeji a rychle.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 80. Wakefield Sexy Eyes. Lidé nerespektují zákaz vstupu přes uzavřenou hráz brněnské přehrady, dál chodí. Také o tom budou další humorovské zprávy s Petrem Indrou, tak si na ně počkejte. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné prvoříjnové čtvrteční odpoledne.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlastu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plánujete stěhování, rekonstrukci nebo akci a potřebujete dodávku? Obraťte se na půjčovnu BG Van v Šardicích. Nabízíme krátkodobý či dlouhodobý pronájem stěhovací dodávky přesně podle vašich potřeb. Více informací a rezervace na telefonu 736 528 611 nebo na webu bgvan.cz. bgvan.cz.
4: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 28. září do 4. října v Olympii v Brně. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
5: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
6: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
0: Hezké odpoledne, už máme minutu po 16.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Kyjov chce získat dotaci na nové pohybové hřiště pro děti a lidé nerespektují zákaz vstupu přes uzavřenou hráz brněnské přehrady, dále chodí. Kyjov chce získat peníze na nové pohybové hřiště pro děti od 7 do 14 let. Město proto požádá nadaci ČES o příspěvek z programu Oranžové hřiště. Jde o vítězný projekt participativního rozpočtu z loňského roku, u kterého se při přípravě ukázalo, že překročí původní finanční limit. Radnice proto hledá další zdroj peněz, aby se mohl projekt uskutečnit. Příprava nového přivaděče k dálnici D55 mezi Uherským Hradištěm a Starým městem pokračuje. Veřejnosti teď město představilo doporučenou trasu, která počítá s obchvatem Jarošova, novým mostem přes Moravu a napojením směrem k dálnici. Stavba má ulevit dopravě v Jarošově, Mařaticích i centru Souměstí. Projekty ale zatím ve fázi příprav a čekají ho další průzkumy a povolování. Náklady se nyní odhadují na 1,6 miliardy korun. Mostovka hráze brněnské přehrady je od úterý sice uzavřená pro auta, cyklisty i pěší. Náhradní přechod přes vodu vede po lávce zhruba 800 metrů po proudu u fotbalového hřiště v Kněničkách. Podle místních ale někteří lidé zákaz nerespektují a přes hráz dále chodí. Městská policie místo sleduje a za porušení zákazu může uložit pokutu až 1500 korun na místě. Rekonstrukce hráze za více než 46 milionů korun má skončit v prosinci příštího roku.
6: Počasí.
0: 24 stupňů Celsia aktuálně měříte ve Veselí nad Moravou, v Krumvíři a v Moravském Žižkově, v Dolním Němčí potom 23 stupňů Celsia. Zítra bude převažovat polojasno, oblačnost bude průsvitná a během dne čekáme postupně od východu její pozvolné zmenšování. Nejvyšší páteční teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
6: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi. Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice. V Brně v Nádražní ulici na úrovni hlavního nádraží srazilo osobní auto chodce. Počítejte s omezením, ať už jedete kamkoliv. Z Rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Seřiďme si hodinky, už máme 3 minuty po 16. Pokud se končili ve 4, tak už tam 3 minuty nemáte co dělat. Tady je pro vás Jay-Z a taky Alicia Keys.

0: co nás čeká ve vysílání dál právě po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, poslouchejte právě teď. V Boskovicích dopadli muže, který si podle strážníků udělal ze supermarketu zásobárnu. Za chvíli uslyšíte, jak jeho nákup bez placení dopadl a garantuju vám, že neuvěříte vlastním uším.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jižní Moravy, díky za to, že posloucháte. 16 hodin 18 minut, to je aktuální čas. Tohle to jsou Colin, za chvíli Sombr, slibovaná Nelly a Kelly Rowland Dilema a bude taky Wakefield, Sexy Eyes. Ale v Boskovicích dopadli strážníci muže, který se pokusil ze supermarketu odnést pořádnou zásobu jídla bez placení. Do batohu si podle nich nacpal zhruba 4 kila masných výrobků, třeba vepřovou pečení, kuře, uzenou plec, mleté maso a několik druhů salámu. Přidal ještě sýr, kávu, langoše a mražený květák. S plným batohem chtěl projít ven přes oddělení ovoce a zeleniny. Zaměstnanci si ho ale všimli a zavolali strážníky. Hodnota zboží byla skoro 1700 korun. Muž se ke krádeži přiznal a od strážníků dostal pokutu. No osobně mě ovšem zajímá úplně jiná věc a to je ta, co to bylo za batoh. Protože ten by se mi hodil určitě na cestování.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: taky za to, že posloucháte. Tak a kam vás vezmeme za dalších 10 minut? Pohádková klasika Lotrando a Zubejda ožije tentokrát naživo a s písničkami, které zná snad každý. Už zítra zamíří muzikálová verze známého příběhu také do Zlína. Tak držte vlnu na jihu, po dalších třech hitech pro dobrou náladu přidáme podrobnosti.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 kilometrů. Užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH. V Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Hledáte práci nebo přemýšlíte o změně? Přijďte na veletrh pracovních příležitostí, který pořádá okresní hospodářská komora Hodonín 8. října od 9 hodin na Domu kultury v Hodoníně. Těšit se můžete na významné zaměstnavatele z regionu, kteří nabízí volná pracovní místa. V rámci akce bude také bohatý doprovodný program. Vstup zdarma. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. října na Domu kultury v Hodoníně. Více na www.ohk.hodonin.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxi Trat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Bučovicích na Ždánské je nová STK. Přijeďte bez objednání, bez čekání. Otevřeno v týdnu od 6 do 6. V sobotu od 8 do 12. Řekni heslo JICH a máš 10% slevu. www.stkbučovice.cz.
5: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: 16 hodin 42 minuty. A pozor, jestli máte rádi pohádku Lotrando a Zubejda, zítra si tenhle známý pohádkový příběh můžete vychutnat trochu jinak. V Kongresovém centru ve Zlíně se od 7:30 večer představí jeho koncertní muzikálová verze. Příběh loupežnického synka, Drvoštěpa a nemocné princezny režíruje Jiří Strach, tedy představitel původního filmového Lotranda. Chybět nebudou ani známé písničky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. V hlavních rolích se představí Jan Komínek a Michala Pecháčková, dále třeba Tomáš Matonoha nebo Ivana Jirešová. Lotrando a Zubejda začíná zítra, tedy v pátek 2. října v 6:30 večer v Kongresovém centru ve Zlíně. Tak do Zlína, kde nás posloucháte na 98 FM, zdravíme a posíláme třeba Boba Sinclaira.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Vlasia Macík, přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne.
1: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasiu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metallkyjov.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce, Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Hledáme současné hrdiny města Hodonína. Pomozte nám najít výjimečnou osobnost, firmu či společnost, která významně přispívá k rozvoji našeho města. Znáte někoho, kdo v tom nejlepším slova smyslu ovlivňuje život v Hodoníně? Dejte nám o nich vědět, aby jim mohlo město poděkovat udělením výroční ceny za rok 2026. Své návrhy můžete doručit písemně, e-mailem nebo osobně na Městský úřad Hodonín do 31. října. Více informací najdete na webu města www.hodonin.eu.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kuponem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
10: Senát chce zrušit promlčecí dobu u vražd a zlínská nemocnice se znovu zapojuje do růžového října. Senát schválil návrh, podle kterého by se vražda v Česku už neměla promlčovat. Dnes je promlčecí doba 30 let, po jím uplynutí už pachatele za vraždu nelze trestně stíhat. Novela má toto pravidlo zrušit u vražd spáchaných po začátku její účinnosti. Autoři změnu zdůvodňují mimo jiné tím, že moderní forenzní metody dnes dokáží pomoci odhalit pachatele i po desítkách let. Návrh teď zamíří k vládě a potom do poslanecké sněmovny, takže zatím ještě nejde o platný zákon. Pokud by novela prošla v navržené podobě, měla by začít platit od července příštího roku. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně se znovu zapojuje do kampaně Růžový říjen, zaměřené hlavně na prevenci rakoviny prsu. Obchodní dům Zlín během října věnuje z každého nákupu 1 korunu nemocnici na další přístroj s chladícími čepicemi pro pacienty při chemoterapii. Součástí kampaně bude 13. října také Den pro zdravá prsa přímo v nemocnici. Připojí se i Městské divadlo Zlín, které bude nasvícené růžově a nabídne vybraná představení v akci 1 plus 1 zdarma.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: V Blatnici pod Svatým Antonínkem a v Kobylí měříte aktuálně 23 stupňů Celsia, v Brně a ve Stupavě potom 22. V pátek má převažovat polojasno, oblačnost bude průsvitná a během dne čekáme postupně od východu i pozvolné zmenšování. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě i ve Zlínském kraji 21 až 24 stupňů Celsia.
11: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme na silnice na Břeclavsku ve Velkých Bílovicích. V ulici Svárov bourala dodávka. Projedete s omezením, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: V tuto chvíli tedy 17:02, vyjíždíme do poslední společné hodinky, kdy vás bude provázet Vlasťa Macík, tak věřím tomu, že si to užijeme za chvíli, třeba Kýny.

0: 17 hodin, 8 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a poslouchejte dál, protože to vypadá, že Bzenecký les je nějaký začarovaný. Ano, během několika málo dní se tam totiž ztratil další houbař. Tenhle byl ale poněkud indisponován, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: houby, kde je to? Už to vypadá, že na houby. Policisté na Hodonínsku znovu pátrali po houbaři, který zabloudil v lese u Bzence. Byl to už třetí podobný případ v krátké době. My jsme o tom mluvili minulý týden na rádiu Jih. Muž podle policie během pobytu v lese pil alkohol, ztratil orientaci a při telefonátu dokázal říci jen to, že kolem sebe vidí hustý les. Situaci zkomplikoval jeho starší tlačítkový telefon, který se později vybil. Navíc u sebe neměl léky, které pravidelně užívá. Do pátrání se proto zapojili policejní hlídky, služební pes i vrtulník. Zhruba po 4 hodinách muže našli policisté ze strážnice. Byl nezraněný, jen lehce prochladlý. Lékařské ošetření nepotřeboval a policisté ho odvezli domů. Tak prosím vás, až půjdete na houby, tak buďte vybaveni tím, ať vás v případě toho, že byste se ztratili, rychle najdou.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Asi.

0: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a když budete poslouchat dál, tak uslyšíte asi nejdelší popis filmu. Ano, po další trojce hitů pro dobrou náladu Držte vlnu na jihu a zbystřete, jakmile uslyšíte Johna Newmana a jeho hitovku Love Me Again.
1: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
2: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: co s načatým večerem, klidně zajděte do kina, protože v tuto chvíli přicházejí na rádiu jich tipy, kde co dnes dávají. Kinosvět v Hodoníně nabídne o 7:30 romantickou dramakomedii Magická posedlost 2. V 19 hodin uvidíte v kině Panorama v Kyjově a v kině v Hustopečích životopisný dokument Bára Basiková. Kino Hvězda v Uherském Hradišti promítne přesně v 8 český horor Spalovač mrtvol a zlínské multikino Golden Apple Cinema v rámci dámské jízdy psychologické drama Pravda nebo lež. Poslední dnešní pozvánka bude do brněnského kina Lucerna, kde ve 20:00 začne česká komedie Proč bychom se nezabili. Kdysi dávno způsobila totiž silniční uzavírka, že do rázovitého Rozumova zavítal Bedřich Smetana a vytvořil tu ochotnickou tradici divadelního představení prodané nevěsty. Letos je ale v sázce víc než jen sousedská prestiž. Do obce míří delegace z UNESCO a s ní šance na prestižní zápis tohoto představení do světového dědictví. Má to však háček. Vesnice je kvůli letitému sporu rozdělena na dvě nesmiřitelné poloviny. Velký Rozumov, ovládaný lihovarníkem Šmrhou, a Malý Rozumov, kde vládne uzinář Průša. Jejich malicherná válka spolehlivě ničí nejen nervy všech sousedů a pana starosty, režiséra celého divadla, ale i tajnou lásku jejich dětí Karla a Marušky. A to není všechno. Na českou komedii Proč bychom se nezabili zajděte dnes přesně v 8 do brněnského kina Lucerna. Dobře se bavte, ať už budete kdekoliv a s kýmkoliv, hlavně se zpět vraťte k frekvencím rádia jich. Hezký podvečer přeje Vlasta Macík a těším se zase zítra ve 2.
1: Rádio jich. Rádio jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: najdete v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hrá s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovne vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: Cukrářství Madlenka Milotice u Kyjova, výroba domácích zákusků, dortů a koláčků, přijímá objednávky na hody, svatby, různé společenské a rodinné akce. Nyní již i objednávky na vánoční cukroví. Kontakt na mobil 774 238 322, po případě cukrárna Madlenka zavináč seznam.cz nebo osobně v cukrářství Madlenka v Miloticích u Kyjova. www.cukrarnamadlenka.cz.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Kyjov chce získat dotaci na nové pohybové hřiště pro děti a lidé nerespektují zákaz vstupu přes uzavřenou hráz brněnské přehrady dále chodí. Kyjov chce získat peníze na nové pohybové hřiště pro děti od 7 do 14 let. Město proto požádá nadaci ČES o příspěvek z programu Oranžové hřiště. Jde o vítězný projekt participativního rozpočtu z loňského roku, u kterého se při přípravě ukázalo, že překročí původní finanční limit. Radnice proto hledá další zdroj peněz, aby se mohl projekt uskutečnit. Příprava nového přivaděče k dálnici D55 mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem pokračuje. Veřejnosti teď město představilo doporučenou trasu, která počítá s obchvatem Jarošova, Novým mostem přes Moravu a napojením směrem k dálnici. Stavba má ulevit dopravě v Jarošově, Mařaticích i centru Souměstí. Projekt je ale zatím ve fázi příprav a čekají ho další průzkumy a povolování. Náklady se nyní odhadují na 1,6 miliardy korun. Mostovka hráze brněnské přehrady je od úterý sice uzavřená pro auta, cyklisty i pěší. Náhradní přechod přes vodu vede po lávce zhruba 800 metrů po proudu u fotbalového hřiště v Kněničkách. Podle místních ale někteří lidé zákaz nerespektují a přes hráz dále chodí. Městská policie místo sleduje a za porušení zákazu může uložit pokutu až 1500 korun na místě. Rekonstrukce hráze za více než 46 milionů korun má skončit v prosinci příštího roku.
10: Rádio Jih. Počasí.
11: Dnes večer oblačno až polojasno, noční teplota klesne až na 9 stupňů. Zítra oblačno, případně až polojasno, na jihu Moravy až 24 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 23.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: sobotu 3. října vás na zámku v Lednici čeká výjimečný koncert v rámci Lednicko-Vátického hudebního festivalu. Bach meets Bowling propojí svět klasické hudby s jazzem. Těšit se můžete na vynikající české interprety Terezí Fialovou, Jiřího Bártu, Jiřího Stivína a Petra Dvorského. Vstupenky zakoupíte na lvhf.cz. Partnerem festivalu je společnost ZFP Group. Město Vátice vás zve na Vátické vinobraní. Město Vátice ožije 2. a 3. října vínem, burčákem, folklorem, cymbálovou muzikou a skvělou hudbou. Těšit se můžete na jedinečnou atmosféru vinařských Vátic a také na Terezu Maškovou, kapelu Vesna a Kateřinu Marii Tichou. Kompletní program najdete na www.vátickévinobraní.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Rádio Jih, počasí.
3: Moravořijen se rozbíhá, čtvrtek běží, vy jste sihem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno i oblačno a teploty od 7 do 12 stupňů. V pátek pak polojasno a teploty příjemné od 21 po 24 stupňů.

0: Vítem Zavínem. Na Rádiu Jih.
1: Dnes vám prozradím, kde leží vůbec nejvýše položená vinice na světě, jak řeší v Americe celosvětový trend snižující se spotřeby vína, no a začneme už za chvilku hned na našich vinicích a jak tam vypadá úroda. Ta letošní samo sebou, která už se začíná téměř komplet zpracovávat ve sklepích. Já jsem Rastin Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pořadem za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: A začneme na našich vinicích. Letošní vinobraní má totiž tak trochu ke sladkým zralým hroznům i trošku hořkou příchuť, protože stačilo pár týdnů bez pořádného deště, vedra přes 40 stupňů a místy ještě červencové kroupy a radost není taková, na kterou vinař celý rok čeká. Za celou Moravu vinaři odhadují úrodu zhruba o třetinu nižší než obvykle. Na Mikulovsku místy hlásí až o polovinu méně. Velkých Bílovicích a Velkých Pavlovicích, kde se přidali kroupy dokonce až o 60%. Podle Svazu vinařů České republiky má sucho na svědomí skoro celý letošní propad. A jak se to projevilo? Hrozny jsou malé, lehké a mají málo šťávy. Místo 3/4 se z nich vylisuje sotva polovina moštu. Víno ale bude zajímavé, výrazně voňavé, s tmavší barvou, jenom s menší kyselinkou, takže se bude hodit spíše k dřívějšímu pití. No, za mě dobrá zpráva je, že vinaři jsou velmi šikovní a každý rok ve sklepě nakonec vykouzlí parádní poklady. Tak se těším.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pořadem Za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Svět pije méně vína, tak to je konstatování, které slýcháváme čím dál tím častěji. Za posledních 20 let kresla jeho celosvětová spotřeba skoro o 17%. A nejvíc je to údajně vidět v Americe. Poptávka tam od pandemie spadla skoro o čtvrtinu a v Kalifornii teď při sklizni zhruba každý druhý vinař nemá komu různý prodat. Někteří je dávají se ztrátou výrobcům syrupu, jiní rovnou klučí vinice, staré 25 let a místo révy sázejí mandle, pistácie anebo olivy. Proč? Mladší generace pijí méně a když už, sáhnou často po řemeslném pivu anebo míchaných nápojích v plechovce. Podobně to vidí například i ve Švýcarsku, vinaři z kantonu Valais, proto nabízí zážitky. Zvou lidi, ať si u nich v Alpách sami vyzkoušejí vinobraní a doufají, že jim zůstanou věrní i doma. A to je možná cesta i pro naše vinaře.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih.

0: za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Víte, kde leží vůbec nejvýše položená vinice na světě? Ne v Alpách, ani v Andách, ale v Tibetu. Jedno místní vinařství tam pěstuje révu v nadmořské výšce kolem 3600 metrů a jednu z jeho vinic dokonce zapsala i Guinnessova kniha rekordu jako vůbec nejvyšší na světě. Pro představu, ta je více než dvakrát výš než Sněžka. V zimě jsou vinice pod sněhem, půda zamrzá, ale i přesto tam réva roste. Místní se dřív živili hlavně chovem jaků a pěstováním ječmene, dnes ale na vinici pracuje 80 lidí celoročně, no a na 3000 dalších se jezdí vypomáhat. Vyrábí se tu chardonnay, ledové víno a taky červené víno, které prý chutná po tmavém ovoci, bylinkách a minerálech. No, dal bych si říct. Levné ale není. Láhev vyjde v přepočtu skoro na 2,5 tisíce korun. Možná i proto se zatím prodává hlavně v Číně.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Přátelé, vinobranice nám pomalu, ale jistě blíží do finále, a tak vinaři jsou teď hlavně ve vinicích, v traktorech a taky v presuzech, kde lisují pozbíranou úrodu. I proto možná je těch akcí, které nás čekají v následujících dnech, volná trochu poskromnou. Nicméně, pokud máte trošku času a svého oblíbeného vinaře, nabídněte se i vy. Každé ruce s nůžkama v ruce se vítají, to mi věřte. Nicméně, pokud máte chuť ani ne tak na práci, ale jako na skleničku, tak si pište, že můžete vyrazit do těchto obcí a měst. Bořetice, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Mučenice, taky Šatov, Uherské Hradiště, Valtice a nebo Znojmo. No a já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se vy mějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítejte v odpoledním vysílání Rádia Jih, poukazy na zážitkové malování pro děti ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrta v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Doraž na Bosch Pro Tour a zažij svět nářadí Bosch Professional v čele s novou řadou Expert. Těšit se můžeš na odborné rady i na občerstvení. Čekáme tě na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 6. do 9. října. Bosch Pro Tour.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Moravoříjen se rozbíhá, čtvrtek běží, vy jste si hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno i oblačno a teploty od 7 do 12 stupňů. V pátek pak polojasno a teploty příjemné od 21 po 24 stupňů.

0: čtvrteční první říjnový večer trávíte si hem. Desátý měsíc roku se rozbíhá a svůj termín mají i letošní ždánické hody. Podrobnosti k velké moravské události přidám už za moment, tak zůstaňte s námi a užívejte čtvrteční večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrteční první říjnový večer, Rádio Jichno a platí, že Ždánické hody mají program i termín. Hody ve Ždánicích letos proběhnou mezi 16. a 18. říjnem. A vy zažijete stavění máje, předhodovou zábavu, zvaní na hody a hodovou zábavu a vše vyvrcholí v neděli 18. října mší, sérií vystoupení před kulturním domem a průvodem krojovaných, který od kulturáku vyjde ve 14 hodin. V 18 hodin pak proběhne beseda u cymbálu. Takže letošní Ždánické hody už mezi 16. a 18. říjnem. Při čtvrtku už k podzimní pohodě vám všem další songy, jste Sihem a my přejeme pokud možno krásný večer celé jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: první říjnový večer na jihu, no a my se celý dnešní večer věnujeme moravským tipům, které vám zpříjemní 10. měsíc letošního roku. No a já dnes nabídnu ještě jednu pozvánku na hody, tentokrát na největší hody v celé České republice, které tradičně 3. týden v říjnu proběhnou ve Vracově. Podrobnosti ale k obrovské moravské události nabídnu za chvilku. Tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný čtvrteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: první říjnový večer, zůstáváte dál na vlnách jihu. No a já vás ještě dnes, tak jak jsem slíbil, pozvu na hody do Vracova. Ve Vracově se každý rok konají tradiční vracovské hody s věncem a kačerem. Pořádá je vracovská chasa vždy třetí víkend v říjnu. Letos tak proběhnou 17. a 18. října. Vracovské hody jsou největší hody v celé České republice. Tradičně se jich účastní kolem 500 krojovaných. V sobotu budou hlavními postavami mladí stárci, což je svobodný pár. V neděli se potom vše odehrává kolem starých stárků, což jsou manželské páry. K tomu připočtěte spoustu pouťových atrakcí, obrovský průvod krojovaných, hodové zábavy a spousty vín a jídla. No a zjistíte, že tam nemůžete rozhodně chybět. Tedy nezapomeňte vracovské hody už mezi 17. a 18. říjnem. Teď už ale každopádně další večerní songy jihu, tak pojďme do nich. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio jižní Moravy.

0: vítejte v odpoledním vysílání Rádia Jih, poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Jste si hem, je tu čtvrteční první říjnová noc, 21. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno i oblačno a teploty od 7 do 12 stupňů. V pátek pak polojasno a teploty příjemné od 21 po 24 stupňů. Takový bude první říjnový pátek, před náma je ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.

0: Vítejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, je tu čtvrteční 22. hodina, no a my na jihu víme, jaká bude dnešní, tedy první říjnová noc a zítřejší páteční den, pokud jde o počasí. V noci na Moravě polojasno i oblačno a teploty od 7 do 12 stupňů. V pátek pak polojasno a teploty příjemné od 21 po 24 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál první říjnovou nocí.

0: Vítejte v odpoledním vysílání Rádia Jih, poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Rádio Jih, 1. říjnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na zbytek dnešní noci a zítřejší den. Dnes v noci na Moravě polojasno i oblačno a teploty od 7 do 12 stupňů. V pátek pak polojasno a teploty příjemné od 21 po 24 stupňů. Každopádně i dnešní noci budeme na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav. Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou. Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme první říjnový pátek s datem 2.10. No a platí, že po zbytek noci bude na Moravě polojasno i oblačno a teploty od 7 do 12 stupňů. V pátek pak polojasno a teploty příjemné od 21 po 24 stupňů. Každopádně vy všichni na jihu mějte klidnou noc a pohodový říjnový pátek.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: objevíte v odpoledním vysílání Rádia Jih poukazy na zážitkové malování pro děti v ateliéru Artia Břeclav.
1: Nalaďte si Vlasťu Macíka mezi 14. až 18. hodinou.
0: Ateliér Artia v Břeclavi nabízí kurzy malby pro děti a nově také pro dospělé. Více na www.timeaturciak.art.